0: Pri ľuďoch vo veku od 15 do 40 rokov. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Králem tenisového Wimbledonu se stal Jannik Sinner. Stejně jako loni, italský tenista ve vyrovnaném finále zdolal Alexandra Zvereva po setech 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Získal první letošní a celkově pátou grandslamovou trofej. 24-letý Ital na trávě v All England Clubu ukončil letošní grandslamové trápení. Na Australian Open vypadl v semifinále, na Roland Garros dokonce už ve druhém kole. Přes den bude převažovat polojasno s teplotami do 31, naopak na severovýchodě bude oblačnosti víc, naměří tam kolem 24 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

pravdivou chci teď podat výpověď, já podat výpověď. Pokojně jsem se navracel z návštěvy divadla, když v tom zcela nečekaně žízeň mě přepadla. Vzhledem k této obtíži rozhodl jsem se ke kříži na pivo zajít. Plzeň tam mají, totiž Plzeň tam mají. Když jsem přicházel k výčepu, tak jsem spozoroval.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: U zprávy vás zdraví Jiřina Součková. Hasiči stráví v Baťovském areálu ve Zlíně další noc. Dohlížejí na doutnající trosky výškové budovy, kterou ve čtvrtek ráno pohltily plameny. V pondělí se bude řešit uvolnění ulic v okolí, které zůstávají zavřené kvůli bezpečnosti. Hasiči dnes uvedli, že při zásahu je limituje ochranná zóna, kterou jim vytyčil statik. Blíž k doutnajícím troskám zbytku budovy se tak nemůžou dostat. Večer v troskách našli další ohnisko, takže na místo přesunuli automatické hasící monitory. Na místě zůstává stále 6 jednotek. V pondělí ráno se budou střídat. Kvůli požáru v Baťovském areálu je od čtvrtka zavřená i budova 21, Baťův mrakodrap, ve které sídlí krajský a finanční úřad. Omezený je i provoz některých dalších pracovišť v budovách 22 a 15. Statisíce Čechů míří do Chorvatska. Jako každý rok vyhledávají pobřeží Jadranu. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že nejvýhodnější může být cesta autem.
2: Svoboda vlastního vozu může rodinu vyjít až na 11 000 korun. Z Česka k Jaderskému moři se dá ale taky dostat celkem drahým letadlem nebo levnějším vlakem či autobusem. Poslední varianta láká opravdu nízkou cenou, která dokáže klesnout i na 8,5 tisíce. O pohodlí s rodinou bychom ale mohli pomlčet. Zpravodajský server Dnes.cz doporučuje i cestu vlakem. Z Ostravy přes Přerov a Břeclav až do chorvatské Rijeky jezdí 6x týdně přímá linka, která pro čtyřčlenou rodinu vyjde na necelých 12 000 korun. V ní se dá dokonce i vyspat. Spoj totiž jede přes noc a k moři dojedete v dopoledních hodinách. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Podvodníci cílí vedle běžných lidí i na velké firmy. Šéf jihočeské Motorikov Group Miroslav Dvořák takto ve své slévárenské firmě přišel o 2 miliony korun.
3: Přišla faktura s chybičkou a pak ten člověk, který tu platbu potvrzuje, aby jsme zaplatili, to přehlíd a ty peníze poslal. Hned jsme volali do té banky, aby se peníze vrátili. Ne, už to nefungovalo, ty přišli někomu a vůbec jsme nezjistili, kam přišli.
1: E-mail s prosbou o zaplacení přitom Dvořákově firmě přišel z běžné adresy, ze které běžně píše jeho dodavatel. Letošní rok je pro kyberšmejdy rekordní. Za první tři měsíce letoška okradli Čechy o 800 milionů korun. To je dvakrát víc než loni. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále All England Clubu porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. 24-letý Sinner získal první letošní grandslamový triumf a pátý celkově. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na půlkilometrové trati na světovém poháru v Montrealu. Vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude 33-letý Dostál útočit na třetí zlato z pětistovky za sebou a šesté celkově. V pondělí čekáme teplo a poměrně slunečno, převažovat bude polojasno s teplotami 27 až 31 stupňů, na severovýchodě bude oblačnosti víc s teplotami kolem 24.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hlavu já znám. Pár týdnů je vlídna, pak náhle se zblázní. Zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Ve sněmovně se v týdnu dostane na EET. Od obnovení elektronické evidence tržeb si vláda slibuje dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Poslanci posoudí i zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Po odkladech se možná dostanou i k novele o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník. Stroj přiletěl na jejich země odpoledne a hned se dal do práce. Pomáhá s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek. Na X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. O mezinárodní pomoc žádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Boj s požáry v okolí Valence je podle hasičů velmi problematický. Je tam značně členitý a kopcovitý terén. Nasazení asi 350 hasičů na zvládnutí plamenů nestačí. Českem vyslaný Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště skoro 3,5 tisíce litrů vody. Na libereckém hejtmanství se budou prodávat regionální produkty. Samoobsluhu s nabídkou od místních řemeslníků i farmářů chtějí na krajském úřadě otevřít za 10 dnů. Hejtman Martin Půta počítá s tím, že bude plně automatizovaná.
1: To bude vlastně trochu testovací prostředí třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny nebo je udržují v chodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejen dlouhodobě to nejsložitější.
0: Prodejna v libereckém krajském sídle bude v provozu non-stop 24 hodin 7 dní v týdnu. Bratislava, Nitra, Trnava a okolní satelity vysávají mladé z celého Slovenska. Zatímco tato města pod vidinou lepších příležitostí rostou, střed a východ země obyvatele ztrácí.
2: Mnohé města na Slovensku zápasí s odlivom lidí v produktivním věku, zatváraním škol či chýbajúcou ponukou práce. Mladí sa sťahujú nielen za školami či lepšími pracovnými príležitosťami na západ krajiny, ale najmä za vyššími platmi. Podľa štatistík pribudlo Bratislave za dekádu viac než 100 tisíc obyvateľov. Nešlo o narodené deti, ale čisto o migráciu z iných regiónov. Najvýraznejšia bola pri ľuďoch vo veku od 15 do 40 rokov. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Králem tenisového Wimbledonu se stal Jannik Sinner. Stejně jako loni, italský tenista ve vyrovnaném finále zdolal Alexandra Zvereva po setech 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Získal první letošní a celkově pátou grandslamovou trofej. 24-letý Ital na trávě v All England Clubu ukončil letošní grandslamové trápení. Na Australian Open vypadl v semifinále, na Roland Garros dokonce už ve druhém kole. Přes den bude převažovat polojasnost teplotami do 31, naopak na severovýchodě bude oblačnosti víc, naměří tam kolem 24 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu, štangli salámu, půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

si ho hrál. Na víčka od plechovek, na hřeben. A tak dál. No a dnes, jak hores, všude vyráží. Už proto bys měl běžet. Už bys měl vážně jít.

0: Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Mám rozesláno na posteli pro hosty, zuby si čistím cizím zubním kartáčkem. Já snůžka zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě na krátký víkend, na cestovní pas. Pan farář nabízel mi věčný život, říkal, musíš přece chlapče v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jimž pelichá peří. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli.

vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemil, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

černojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by

zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje, nic se neděje.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Hasiči stráví v Baťovském areálu ve Zlíně další noc. Dohlížejí na doutnající trosky výškové budovy, kterou ve čtvrtek ráno pohltily plameny. V pondělí se bude řešit uvolnění ulic v okolí, které zůstávají zavřené kvůli bezpečnosti. Hasiči dnes uvedli, že při zásahu je limituje ochranná zóna, kterou jim vytyčil statik. Blíž k doutnajícím troskám zbytku budovy se tak nemůžou dostat. Večer v troskách našli další ohnisko, takže na místo přesunuli automatické hasící monitory. Na místě zůstává stále 6 jednotek. V pondělí ráno se budou střídat. Kvůli požáru v Baťovském areálu je od čtvrtka zavřená i budova 21, Baťův mrakodrap, ve které sídlí krajský a finanční úřad. Omezený je i provoz některých dalších pracovišť v budovách 22 a 15. Statisíce Čechů míří do Chorvatska. Jako každý rok vyhledávají pobřeží Jadranu. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že nejvýhodnější může být cesta autem.
2: Svoboda vlastního vozu může rodinu vyjít až na 11 000 korun. Z Česka k Jaderskému moři se dá ale taky dostat celkem drahým letadlem nebo levnějším vlakem či autobusem. Poslední varianta láká opravdu nízkou cenou, která dokáže klesnout i na 8,5 tisíce. O pohodlí s rodinou bychom ale mohli pomlčet. Zpravodajský server iDnes.cz doporučuje i cestu vlakem. Z Ostravy přes Přerov a Břeclav až do chorvatské Rijeky jezdí 6x týdně přímá linka, která pro čtyřčlenou rodinu vyjde na necelých 12 000 korun. V ní se dá dokonce i vyspat. Spoj totiž jede přes noc a k moři dojedete v dopoledních hodinách. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Podvodníci cílí vedle běžných lidí i na velké firmy. Šéf jihočeské Motorikov Group Miroslav Dvořák takto ve své slévárenské firmě přišel o 2 miliony korun.
3: Přišla faktura s chybičkou a pak ten člověk, který tu platbu potvrzuje, aby jsme zaplatili, to přehlíd a ty peníze poslal. Hned jsme volali do té banky, aby se peníze vrátili. Ne, už to nefungovalo, ty přišli někomu a vůbec jsme nezjistili, kam přišli.
1: E-mail s prosbou o zaplacení přitom Dvořákově firmě přišel z běžné adresy, ze které běžně píše jeho dodavatel. Letošní rok je pro kyberšmejdy rekordní. Za první tři měsíce letoška okradli Čechy o 800 milionů korun. To je dvakrát víc než loni. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále All England Clubu porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. 24-letý Sinner získal první letošní grandslamový triumf a pátý celkově. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na půlkilometrové trati na světovém poháru v Montrealu. Vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude 33-letý Dostál útočit na třetí zlato z pětistovky za sebou a šesté celkově. V pondělí čekáme teplo a poměrně slunečno, převažovat bude polojasno s teplotami 27 až 31 stupňů, na severovýchodě bude oblačnosti víc s teplotami kolem 24.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls
1: hraje ve vašem televizoru.
2: Kdo tě líbí?

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až urád.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně a napíjte se. Pak vám bude líp. Fakt? Líp.

0: Co se ti stalo?
1: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
2: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
1: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
2: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
1: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Ve sněmovně se v týdnu dostane na EET. Od obnovení elektronické evidence tržeb si vláda slibuje dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Poslanci posoudí i zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Po odkladech se možná dostanou i k novele o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník. Stroj přiletěl na jejich země odpoledne a hned se dal do práce. Pomáhá s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek. Na X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. O mezinárodní pomoc žádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Boj s požáry v okolí Valence je podle hasičů velmi problematický. Je tam značně členitý a kopcovitý terén. Nasazení asi 350 hasičů na zvládnutí plamenů nestačí. Českem vyslaný Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště skoro 3,5 tisíce litrů vody. Na libereckém hejtmanství se budou prodávat regionální produkty. Samoobsluhu s nabídkou od místních řemeslníků i farmářů chtějí na krajském úřadě otevřít za 10 dnů. Hejtman Martin Půta počítá s tím, že bude plně automatizovaná.
2: Bude vlastně trochu testovací prostředí, třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny nebo je udržují v chodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejen dlouhodobě, to nejsložitější.
1: Prodejna v libereckém krajském sídle bude v provozu non-stop 24 hodin 7 dní v týdnu. Bratislava, Nitra, Trnava a okolní satelity vysávají mladé z celého Slovenska. Zatímco tato města pod vidinou lepších příležitostí rostou, střed a východ země obyvatele ztrácí.
3: Mnohé města na Slovensku zápasia s odlivom lidí v produktívnom veku, zatváraním škôl či chýbajúcou ponukou práce. Mladí sa sťahujú nielen za školami či lepšími pracovnými príležitosťami na západ krajiny, ale najmä za vyššími platmi. Podľa štatistík pribudlo Bratislave za dekádu viac než 100 tisíc obyvateľov. Nešlo o narodené deti, ale čisto o migráciu z iných regiónov. Najvýraznejšia bola pri ľuďoch vo veku od 15 do 40 rokov. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Králem tenisového Wimbledonu se stal Jannik Sinner. Stejně jako loni, italský tenista ve vyrovnaném finále zdolal Alexandra Zvereva po setech 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Získal první letošní a celkově pátou grandslamovou trofej. 24-letý Ital na trávě v All England Clubu ukončil letošní grandslamové trápení. Na Australian Open vypadl v semifinále, na Roland Garros dokonce už ve druhém kole. Přes den bude převažovat polojasno s teplotami do 31, naopak na severovýchodě bude oblačnosti víc, naměří tam kolem 24 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Společně startujeme pondělní ranní vysílání Rádia Český impuls. Máme 13. červenec. Adam Kuřica přeje hezké ráno. A teď už pojďme na muziku 60. až 80. Linda a Pavel, duet Kdo nespívá, nemá hit.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 13. červenec, máme po 6. Za malou chvíli letní kino a v něm písnička z filmu Pupendo, duet Dítě štěstěny v podání Petra Spáleného a Zdeňka Rytíře.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: V pořadu smějeme se s Alexandrem Hemalou, Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová se pustí do vymožeností začátku 90. let. Více uslyšíme v 16 hodin a 15 minut. Naše první ranní pondělní hudební dvojce nabídne rock'n'rollové písničky. Zpívat bude Karel Zich a také uslyšíme Radka Tomáška. Více si řekneme po 6:30. A také se můžeme těšit na našeho cestovatele Jirku Kolbabu, který nás vezme do afrického města Timbuktu, které pomalu mizí. Jak je to možné, dozvíme se o 14:30. Teď už letní kino a v něm Petr Spálený společně se Zdeňkem Rytířem. Dobré ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
2: Štěstěné je to, co letí,

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní ráno s datem 13. července. Do půl sedmé ještě určitě Valerie Čižmárová, nahrávka Léta letí. Tento týden v hudebním kalendáři budeme mluvit o písničce Táta, máma a syn. Jak došlo k tomu, že napsal textař Jan Krůta tuhle skladbu pro Václava Neckáře, tak na tuto otázku odpovíme ve středu v půl dvanácté. Hudební kalendář tradičně chystá expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina. Teď už Valerie Čižmárová, přeji pohodový poslech.
1: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.

0: Český impuls, přeji dobré ráno, pondělí 13. červenec, po půl sedmé se můžeme těšit na další muziku, let 60. až 80. Tracky a pověry, skladba Co Čech to muzikant, také skupina Olympic, ze všeho nejdříva Lehana Zagorová, nahrávka Rybičko, Zlatá přeju si. Teď se ale dozvíme novinky ze světa zpravodajství a také jaké nás dnes se čeká počasí, předávám slovo do naší redakce.
1: Dobré ráno. Pohřešovaný 12-letý polský chlapec v Národním parku České Švýcarsko se našel, je v pořádku. Vláda dnes projedná záměr revize krizové a obranné legislativy. Americká armáda oznámila další vlnu úderů proti iránským útočným kapacitám. V Praze a Brně dnes začínají filmové ozvěny karlovarského festivalu Charivari, které nabídnou přehlídku filmů z letošního ročníku. A italský tenista Sinner si poradil se Zverevem a obhájil wimbledonský titul. A teď ráno bude převažovat jasno, během dne polojasno a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, přeji pohodové vstávání do nového dne, startujeme nový týden, pondělí 13. červenec, máme po půl sedmé a to znamená jediné, na řadě je naše první ranní hudební dvojce a já nabídnu rock'n'rollové písničky. Čeká nás Karel Zich, skladba Za všechno může rock'n'roll. Dnes je to 22 let, co nás Karel Zich opustil, my na Českého Elvise Presleyho zaspomínáme a pak nás také nemine Radek Tomášek, nahrávka a zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Pojďme na to, přeji dobré ráno.
1: Hudební dvojice
2: Anet, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 13. červenec do 7. do zpráv celou za malou chvíli Karel Gott, písnička Zůstanu svůj. Zajímá mě, jaké je teď vaše pondělní ráno, do jakého dne jste se probudili, svítí u vás slunce nebo jsou u vás mraky, kolik ukazuje váš teploměr, to vše můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981, pošlete zprávu ohledně počasí buď to na náš WhatsApp a nebo prostřednictvím klasické SMSky, číslo je stejné. Na řadě je teď mistr Karel Gott.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
3: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
2: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Pátrací akce po chlapci v Českém Švýcarsku má šťastný konec. V hledání pomohla hromadná SMS zpráva rozeslaná návštěvníkům Národního parku. Ti 12-letého chlapce objevili a následně předali do rukou policistů. Do akce se zapojili příslušníci speciální pořádkové jednotky, psovodi, hasiči i strážci Národního parku. Policisté nasadili také drony. V poslední době se jedná už o druhou pátrací akci v oblasti Národního parku České Švýcarsko. Ve druhé polovině června zde probíhalo pátrání po ztraceném německém turistovi, který v parku bloudil 2 dny. S HIV se dá žít ale těžko. Lékaři mají léky, které dokážou řádění viru zastavit. Problém je však stále s kvalitou života pacientů s AIDS. Mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová říká, že život s nemocí není pro každého pátého takový, jaký by si přál.
2: U části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostí a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
1: V Česku žilo od začátku statistiky v roce 1985 víc než 5300 HIV pozitivních lidí. Letos lékaři virus potvrdili u 125 pacientů, zhruba polovina z nich byla cizinci. Americká armáda oznámila další salvu úderů proti Íránu, informovali o tom v roce na dnešek Světové tiskové agentury. Na vojenské cíle útočila americká armáda už včera. Uvedla, že její údery snižují schopnost Íránu útočit na civilní námořníky a obchodní lodě, svobodně proplouvající Hormuzském průlivu. Teherán podle agentury AFP prohlásil, že americké údery zmařily diplomatické úsilí posledních měsíců. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále v All England Clubu porazila trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Sinner získal první letošní grandslamový triumf a 5. celkově. Dvakrát ovládl Australian Open a 1. US Open. O 5 let starší Zverev naopak nedokázal na londýnské trávě navázat na 5 týdnů starý úspěch z Antukového Roland Garros. No a teď ráno bude převažovat jasno, během dne polojasno, víc mraku bude na severu a severovýchodě území a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:02. Vítku, děkujeme za zprávy, přeji ti hezké ráno. No a na řadě je teď Michal David, písnička Nonstop.

0: Za 2 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pondělí 13. červenec, za malou chvíli naše letní kino, písnička Přejdi Jordán. Dobré ráno nám přeje z Kraslic paní Helča, která hlásí 14 stupňů. Pozdravujeme, přejeme hezké ráno. Naspátek také nás zdraví pan Zbyně, který se vrátil z dovolené z Chorvatska. Tentokrát už se tradičně hlásí z Nivnice, kde je jasno a 15 stupňů. A 18 stupňů má v Mětěši pod Řípem paní Dáša, kterou budí slunce. Moc děkuji za spolupráci, opět jsem se po víkendu těšil, až si s vámi zavysílám. Další zprávy ohledně počasí sbírám, a to buď to na čísle 734 787 981, respektive každou zprávu sbírám na tomto čísle, ale můžete mi napsat buď to na náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMSku. Dobré ráno.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Pondělní ranní impulzovic Krabička nabídne skupinu Katapult písničku Až. Více nám prozradí zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda, a to po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Dnešní ranní téma nás vezme na východ Čech. České prázdniny na rádiu Český impuls pokračují. My budeme objevovat společně s vámi východ Čech, a protože na východě Čech existuje jedna přátelská rivalita, ptáme se Pardubice nebo Hradec a proč. Volat můžete na telefonní číslo 604 111 211. První reakce, komentáře nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. Teď máme 7:45, startuje letní kino. Helena Vondráčková, písnička Přejdi Jordán.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, pondělí 13. červenec, blíží se půl osma, kolega Vítek Zábranský kompletuje zprávy, my je uslyšíme za pár minut, do té doby ještě určitě muzika let 60. až 80. a také naše ranní téma. České prázdniny na našem rádiu pokračují, tento týden objevujeme východ Čech a protože na východě Čech existuje jedna přátelská rivalita, ptáme se, Pardubice nebo Hradec a proč? Jste srdcem Pardubák nebo Hradečák a co máte na svém městě? Nejradši, co je podle vás na východě Čech prostě nejlepší, jaké místo by tam měl každý alespoň jednou navštívit, jakou místní dobrotu by měl každý ochutnat a na co jste ve svém kraji nejvíc pyšní?
1: Já určitě kopu za tým Pardubice, i když je to moje rodné město, ale byla jsem tam jenom 7 dní svého života, protože jsem se mamince narodila 3 dny před státnicema.
0: Zatím 1-0 pro Pardubky, ale troufnu si tvrdit, že se Hradečáci nenechají úplně zahambit. 604-111-211, to číslo k nám. Dnes společně s vámi řešíme východní Čechy a taky to, jestli jste srdcem Pardubáci nebo Hradečáci a co máte na svém městě nejradši. Určitě zavolejte a já hraju další muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
2: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Ivon Přenosilová nebo Hana Zagorová a společně uslyšíme Hanu Zagorovou společně s Vlastimilem Harabsem. Ze všech nejdřív ale Laďka Kozderková, Pigále, teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Pěkné ráno. 73letá Češka nepřežila pád v Malé Fatře na Slovensku. Hasiči budou ve Zlíně do dnešního dne hlídat doutnající trosky výškové budovy, pak rozhodnou, co dál. Dnes začíná oprava stropu haly pražského hlavního nádraží, do které zatéká. Počet obětí nejtragičtějšího požáru ve Španělsku za poslední dvě desetiletí vzrostl na 13 a kvůli vysokým teplotám ve Francii odstavili 3 reaktory jaderných elektráren, u 8 snížili výkon. No a teď ráno bude převažovat jasno, během dne polojasno. Víc mraku může být na severovýchodě a severu země a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 4 minuty, 7:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 13. červenec, na řadě je naše Impulzovec Krabička. Máme v ní skupinu Katapult, písničku Až. No a více nám o této skladbě prozradí Petr Janda, který pozor, má s touto písničkou zkušenost.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic Krabičky.
2: Až se bude psát rok 2006, už se psal a písnička ho dávno přežila. Když Katapulti slavili jakési výročí, tak gramofirma vydávala desku a požádala několik kapel, včetně Olympiku, aby udělali nějakou kalvezi od Kaťáku. My jsme si právě vybrali písničku Až. A myslím si, že se nám hodně povedla. Dneska teda uslyšíme verzi Kaťáku, ta je taky docela dobrá.

0: pondělí 13. červenec, přeji hezké ráno, do 8. naše ranní téma. My se dnes společně s vámi vydáváme na východ Čech a řešíme základní otázku. Na východě Čech totiž existuje jedna přátelská rivalita a my se ptáme, Pardubice nebo Hradec a proč, co je podle vás na východě Čech prostě nejlepší, jaké místo by tam měl každý alespoň jednou navštívit, jakou místní dobrotu by měl každý ochutnat a na co jste ve svém kraji nejvíc pyšní?
1: Samozřejmě Pardubice a jináč nejhezčí místo Letohrad, moje rodné město. Tak se mějte.
0: Pokud se nepletu, máme to zatím 2-0 pro Pardubice. Pozdravujeme, děkujeme také za pěkný tip. Co vy se srdcem spíše Pardubák nebo Hradečák, co máte na svém městě nejradši? České prázdniny na našem rádiu pokračují. Zavolejte nám i vy do 8, do zpráv celou další písničky let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
7: Skonto nábyte.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Hasiči pokračují v zásahu u požáru výškové budovy ve Zlíně. V někdejším baťovském továrním areálu hlídají doutnající trosky. Ještě během rána nebo dopoledne je v plánu koordinační schůzka k dalšímu postupu. Hasiče limituje ochranná zóna, kterou vytyčil statik. Ta je 70 metrů. Blíž se hasiči k doutnajícím troskám částečně sesunuté výškové budovy dostat nemůžou. Dnes se také rozhodne o uvolnění ulic, které jsou zatím kvůli bezpečnosti zavřené. Zlínský hejtman Radim Holiš už potvrdil, že opatření skončilo v Mrakodrapu, kde sídlí krajský a finanční úřad. Otevřen už je také Baťův institut, kde sídlí muzeum, galerie a knihovna. Rozsáhlý požár výškové budovy vypukl ve čtvrtek ráno. Na dvou místech se postupně zřítila. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. A v současnosti hasiči zasahují také u požáru haly v Čelákovicích. Vyhlásili tam třetí stupeň poplachu. Objekt se zbortil, proto krotí plameny předně z výškové techniky. Starosta Čelákovic pátek doporučuje lidem z okolí nevětrat. Další podrobnosti pro vás zjišťujeme. 73letá česká turistka nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Terchová nedaleko Žiliny. Z informací záchranné služby vyplývá, že turistka byla součástí skupiny, která postupovala po značené stezce vedoucí k jedné z chat. Kyberpodvodníci si smysli na další oběti. 64letý muž z Břeclavska přišel kvůli takzvaným šmejdům o 230 tisíc korun. Podvodníci ho zlákali na falešné investice. Na úvod jim poslal 2000 korun. Mluvčí jeho moravských policistů David Chaloupka dodal, že hlavní podvod přišel až po 3 týdnech.
2: Pracovnice společnosti tvrdila, že jeho investice vzrostla až na 1,9 milionu korun. Za chvíli však volala znovu, že udělala chybu a zhodnocená částka činí pouze 1,4 milionu korun. Bohužel už prý odeslala původně uvedenou sumu a žádala její vrácení přeplatku.
1: Muž pak začal podvodníkům posílat peníze, ale bohužel z vlastního. Takovým způsobem poslal šmejdům 230 tisíc korun. Ještě vyšší škodě nakonec zabránila banka, která svého klienta upozornila, že se stal obětí podvodu. Parádní české představení na Wimbledonu přineslo další triumf. Lucie Šafářová se Slovenkou Magdalenou Rybárikovou slaví titul v deblu legend. Přehráli Barboru Strýcovou s Dominikou Cibulkovou. 39letá Šafářová si tenisový turnaj legend zahrála v jeho západním Londýně poprvé. No a teď ještě bude převažovat jasno, během dne polojasno, na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně víc, na horách se můžou s malou pravděpodobností vyskytnout i přehánky a nejvyšší teploty nejčastěji mezi 27 až 31 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica vám přeje hezké a ničím nerušené pondělní ráno s datem 13. července. A teď už další muzika, ale 60. až 80. na řadě je Jirka Korn, písnička Té, co snídám. A svátek dnes slaví dámy se jménem Markéta. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší.

0: Za 3:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené pondělní ráno s datem 13. července. Také už nás zdraví pan Jiří Zíčínská, který hlásí 19 stupňů. Pozdravujeme naspátek, děkujeme za zprávu. A z Neratovice nás zdraví paní Eva, která dnes po ránu hlásí 19 stupňů a slunečno. Takže vypadá to, že v Neratovice bude pěkný letní den. Co vy ostatní, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou? Stále mi můžete napsat, číslo k nám je 734-787-981. Můžete poslat klasickou SMSku a nebo napsat na náš WhatsApp.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jaký jste měli víkend, co jste dělali, kde jste byli, co jste zažili, to všechno zjišťujeme na Facebooku Rádia Český impuls, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Můžete klidně samozřejmě nahrát fotku z víkendu pod náš příspěvek, který najdete na zmiňované adrese. Naše další hudební dvojce spojila písničky o koťatech. Uslyšíme Evu Pilarovou a pak také Pavla Horňáka. Více prozradím po 8:30. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Za minutu 8:45, teď už letní kino. Marie Rotrová, píseň Já se znám z filmu Léto s kovbojem.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, pondělí 13. červenec, blíží se půl devátá. České prázdniny na našem rádiu pokračují. Tento týden objevujeme společně s vámi východ Čech a právě tam se vydáváme za vámi, za našimi posluchači, právě z tohoto místa. A protože na východě Čech existuje jedna přátelská rivalita, my se hned ze startu ptáme, Pardubice nebo Hradec a proč, co je podle vás na východě Čech prostě nejlepší? Jaké místo by tam měl každý alespoň jednou navštívit? Jakou místní dobrotu by měl každý ochutnat? A na co jste ve svém kraji nejvíc pyšní?
1: Dobrý den, já nejraději jezdím v Třince do mé krásné rodné vesničky Slemenov v okrese Trutnov. Tam je nádherný.
0: Co vy, kam byste nás pozvali na východě Čech? Stále můžete volat 604-111-211. To je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce. Do půl deváté další muzika, ale 60. až 80. Přeji hezké ráno.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: důvody při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Od dnešního dne se veřejnost může zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. Šéf OSN vyzval USA a Irán, aby zastavili boje a pokračovali v mírových jednáních. A italský tenista Sinner si poradil se Zverevem a obhájil wimbledonský titul. No a dnes bude jasno, během dne pak polojasno a nejvyšší teploty nejčastěji mezi 27 až 31 stupni. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:03 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše první ranní pondělní hudební dvojice, respektive už druhá v pořadí, druhá ranní hudební dvojice, a ta nám spojila písničky o koťatech. Čeká nás Eva Pilarová a jí malé kotě. A pak nás také nemine kotě Pavla Horňáka. Takže pojďme na další českou muziku let 60. až 80. Já vám přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: a neb vrána k vráně sedá.

0: Pondělí 13. červenec, blíží se 9. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským za malou chvíli další muzikale 60. až 80. A teď ranní téma. České prázdniny na našem rádiu pokračují. Tento týden objevujeme východ Čech a právě tam se vydáváme za vámi, za našimi posluchači právě z tohoto místa. A protože na východě Čech existuje jedna přátelská rivalita, mě zajímá Pardubice nebo Hradec a proč a co jste ve svém kraji nejvíc pyšní, jakou místní dobrotu by měl každý ochutnat, co je podle vás na východě Čech prostě nejlepší a jaké místo by tam měl každý alespoň jednou navštívit.
1: Ke mně chodil do ordinace pacient, který pocházel z Hradce Králové. Ten říkal, že se jim hradečákům říkalo hradečtí otroci. Netuším proč, jestli to mělo něco společného s hokejem, tak pokud ty budete vědět, ráda tu informaci dostanu taky.
0: Ano, jedná se o hradecké otroky, jo, je tam to v otroci a ti jsou prosím vás spjatí s fotbalovým klubem FC Hradec Králové. Pozdravujeme a pokračujeme v muzice 60. až 80. Ještě stále přeji hezké ráno.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
6: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
5: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
6: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
5: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: sebevědomí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
2: Dobré dopoledne. Hasiči bojují s rozsáhlým požárem haly ve středočeských Čelákovicích. Hoří tam objekt o půdorysu 100x50 metrů. Vyhlášený je třetí stupeň poplachu. Hasiči o požáru informují na síti X. Podle nich v Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek. Vlivem požáru došlo ke zborcení haly. Celý zásah tak probíhá pouze zvenčí, a to i za pomoci výškové techniky. Hasiči nasadili několik vodních proudů k ochraně okolí. Lidem doporučují nevětrat a pokud nemusí, tak ani nevycházet ven. Stejně na obyvatele apeluje i starosta Čelákovic Josef Pátek. Podle fotek na sociálních sítích se z hořící haly line hustý černý dým. Událost ve vysílání dál sledujeme. Šmejdi lákají na falešné weby s dálničními známkami. Postup při jejich koupi přitom vypadá podobně jako na oficiálních stránkách. Zákazník tedy vyplní údaje o svém vozidle a e-mailovou adresu. Po výzvě k zaplacení dochází k výpadku stránky. Dálniční známka do e-mailu nedorazí a dotyčný přijde o peníze z účtu. Naposledy ženě z jihu Čech podvodníci způsobili škodu přibližně 38 tisíc korun. Policisté teď případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Od 24. června běží oficiální e-shop s českými elektronickými dálničními známkami na adrese e-dálnice.gov.cz. Ministerstvo dopravy průběžně upozorňuje na podvodné nebo neoficiální e-shopy, které známky nabízejí dráž. Na varovném seznamu je bezmála 80 webů. Třešňová sezóna se chýlí ke konci. V nížinách se o úrodu vedle lidí postarali i špačci. Červené plody teď dozrávají především ve vyšších nadmořských výškách. Víc v reportáži Michaela Ransdorfa.
3: Když se zobnete pár červených plodů přímo ze stromu, chce to nějakou dobu nepít. V našich žaludcích totiž může voda s třešněmi vytvořit časovanou bombu, která nás může pěkně prohnat. Ovocnář Vojtěch Ptáček Radio Impuls upozornil, že ještě horší je napít se mléka.
4: Třešně obsahují hodně určitých cukrů, které vám v žaludku dobře kvasí. Ve chvíli, kdy tam doplníte vodu, tak podpoříte ještě víc to kvašení. A když se zapijete mlékem, které to kvašení podporuje dvojnásob, tak je to o to rychlejší.
3: Třešně snadno zaměníme s višněmi. Obojí je v pohodě jedlé. Kateřina Štrosová ze Svazu ochránců přírody ale doporučuje sladší třešně sníst hned a kyselejší višně dát do buchet. A nejen to.
5: Višně jsou kyselkavější. Lidé je víc využívají na zpracování. Likéry, kompoty i na sušení, že se dají použít místo rozinek.
3: A nejsou třešně jako třešně. Některé odrůdy mají zralé plody do žluta. Můžeme potkat ale i takové, které jsou černé jako uhel.
2: Michael Ransdorf a jeho reportáž, díky za ní. A jdeme ještě na počasí. Dnes bude polojasno, víc mraků může být na severovýchodě a severu země. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 25. Ze zprávy to vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 9:03. Vítku, děkujeme za zprávy. Pondělní dopoledne, 13. červenec. A teď už další muzika, ale 60. až 80. Petr Kotwald, písnička Je v tahu. Dobrý den.

0: Tři minuty po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 13. červenec na našem Facebooku už je rozjetý víkend v obrazech. Chceme, abyste nahráli do komentářů pod příspěvek svoji nejfotku z víkendu. Už je tam 183 komentářů. Děkujeme za každý jeden z nich. Jsme rádi, že vás tato povíkendová rubrika stále baví a že vy tak krásně plníte. Paní Anet Lorencová navštívila Holašovice, jižní Čechy. Děkujeme za fotku, je tam vyfocený rybníček, krásná letní fotka. Děkujeme. Dále koukám, že paní Marta Jiráková nám zachytila jedno strašidlo z Košumberku, tak taky děkujeme za fotku. Paní Marta se vydala na výlet se svými ratolestmi, taky zdravíme. Paní Petra Šimunková zachytila Český Krumlov v celé své kráse. Paní Petra píše, krásné město. To určitě můžu podtrhnout, podepsat. Děkujeme taky za fotku. Tak co vy, jaký byl váš víkend, co jste viděli, kde jste byli, co jste zažili? Určitě nám můžete nahrát i vy fotku na náš Facebook pod příspěvek do komentářů www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 4 minuty po 9:45, za malou chvíli letní kino a v něm Karel Gott, píseň Včelka Mája.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: 10:30 na vteřinu přesně. Přeji hezké pondělní dopoledne z Rádia Český Impuls. Máme 13. červenec, start nového týdne. Doufám, že se máte fajn, že zvládáte takový ten povíkendový náraz s realitou. Já zahraji další muziku let 60. až 80. Těšit se můžeme na Jirku Korna, písničku Rána jsou zlá. Pak nás také nemine Lucie Bílá, nahrávka Žádný party. Teď už ale Marcela Holanová, píseň Sláva jsou bály. Máme 9:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znamená.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní dopoledne s datem 13. července do 10. do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli Michal David, písnička Pár přátel. Na řadě je rekapitulace ranního tématu. Bavili jsme se o tom, že české prázdniny na rádiu Český Impuls pokračují. Tento týden objevujeme východ Čech a protože na východě Čech existuje jedna přátelská rivalita, mě zajímalo Pardubice nebo Hradec a proč, jakou místní dobrotu by měl každý ochutnat, myšleno ve východních Čechách, na co jste ve svém kraji nejvíc pyšní, jaké místo by tam měl každý alespoň jednou navštívit a co je podle vás na východě Čech prostě nejlepší?
1: Samozřejmě Pardubice a jináč nejhezčí místo Letohrad, moje rodné město. Tak se mějte.
2: Dobrý den, já nejraději jezdím v Třince do mé krásné rodné vesničky Slemeno v okrese Trutnov. Tam je nádherný.
3: Já určitě kopu za tým Pardubice, i když je to moje rodné město, ale byla jsem tam jenom 7 dní svého života, protože jsem se mamince narodila 3 dny před státnicema.
4: Co se ti stalo?
5: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
5: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
5: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Dobré dopoledne. V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se vlivem požáru zbortila. Lidé v okolí by neměli větrat. Hlášení o požáru ve Stankovského ulici dostali hasiči kolem 5:30 ráno. Aktuálně u hořící haly zasahuje 21 jednotek. Událost se zatím obešla bez zranění. Hořící sklad elektrokoloběžek se zřítil dovnitř. Hasiči budou muset halu pravděpodobně rozebrat. Na místo tak povolávají posilové jednotky s řezacím a hasícím zařízením Kobra. Kouř je vidět z dalekého okolí. Město Čelákovice na svém webu varuje obyvatele, aby nevětrali a omezili pohyb na zakouřených prostranstvích. Podle odhadu hasičů zásah potrvá delší dobu. A hasiči v noci na dnešek také pokračovali v prolévání sutin hořící budovy ve Zlíně. Lidem i tady nadále doporučují nevětrat. Likvidaci požáru dosud nevyhlásili. Na místě nyní proběhne koordinační schůzka velitelů a zainteresovaných osob a bude se řešit další postup. Na místě budeme mít našeho reportéra, který se vám s aktuálními informacemi přihlásí přímo z místa. Miroslav Jansta o peníze z kauzy Motol nepřijde. Národní centrála proti organizovanému zločinu zabavených 400 tisíc korun advokátovi a bývalému šéfovi České unie sportu vrátí. Podle ní nelze prokázat, že by peníze pocházely z trestné činnosti. Jansta je obviněn, že bývalému řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Jansta pro veřejnoprávní rozhlas uvedl, že takové rozhodnutí očekával. Policisté upřesnili, že tento postup nemá vliv na probíhající trestní řízení a vracení peněz neznamená, že by byl dotyčný nevinný. České tenistky stoupají světovým žebříčkem. I díky postupu do souboje o wimbledonský titul si Linda Nosková a Karolína Muchová vylepšily kariérní maximum v WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová šestá. Žebříčkové maximum z letošního května si vyrovnal i nejúspěšnější český muž v letošním ročníku londýnského Grand Slamu Jiří Lehečka, který se po postupu do osmifinále vrátil na 12. příčku. V čele ženského žebříčku zůstala běloruska Sabalenková. Obhajobou titulu potvrdil první místo v pořadí ATP Ital Sinner. A na závěr zprávy ještě počasí. Dnes bude převážně polojasno, na severu a severovýchodě může být mraků víc. Tam bude také o něco chladněji, naměří tam kolem 25 stupňů. Jinak budou teploty nejčastěji mezi 27 až 31 stupni. Hezké dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 10, po nich už se opět hlásí Adam Kořica. Přeji hezké pondělní dopoledne s datem 13. července. A teď už další porce muziky let 60. až 80. Michal Penk, písnička Odpuste nám.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne, pondělí 13. červenec. My si do půl jedenácté ještě určitě v letním kině pustíme písničku Dneska už to víme z filmu Slunce, seno, jahody. Zpívat bude Hana Zagorová. V pořadu Máme Česko rádi. Navštívíme Chotěbuský rybí dům. Jaké tam uvidíme druhy? Dozvíme se o půl jedenácté.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: Chotě Buzy a já přijímám. Mirku, dobrý den. Co je to ten rybí dům?
1: Dobrý den. To je taková celkem zajímavá budova, skrývá výstavu živých sladkovodních ryb. Akvária jsou zabudovaná do stěn a celkem pojímají 300 000 litrů vody.
0: A jaké v nich plují ryby?
1: Jaké si vzpomenete z rybníků i řek, prohlédnout si tu můžete pěkně zblízka štiku, lína, volena, amura nebo sumce albína. A potěší tu i akvaristy, protože i malé akvarijní rybky tu také chovají. Dokonce pí méně obvyklé druhy.
0: A co když dostanu chuť zachytat si ryby?
1: Tak tady máte příležitost. Tedy ne, že byste nahazovala udit si do akvária, ale venku jsou na to zařízení. Půjčí vám tady zapakatel vybavení, nebo si tu samozřejmě můžete přivést vlastní prut a podběrák. Pak zaplatíte podle váhy, co ulovíte.
0: A co když nic neulovím?
1: Tak si tu rybu prostě můžete koupit. Tradičního kapra a pstruha, nebo tolstolobika, nebo jesetera. A nebo rovnou zajděte do zdejší restaurace, kde vám tu rybu přinesou už na talíři. Leží odhadem 6 kilometrů od Českého Těšína a kousíček od vlakové zastávky Chotěbus.
0: Anna Kracíková, máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: nebyl bych tak sám.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života. Na své vysílání už se chystá kolega Honza Benešovský, kterého uslyšíme po zprávách celou po 11. hodině. My si do té doby ještě určitě pustíme naši pondělní dopolední hudební dvojici a v ní nám zaspívají Heleny. Čeká nás Helena Vondráčková, skladba Hej ty tam. Mimochodem, tato píseň dnes slaví 45 let od svého vzniku. A pak nás také nemine Helena Blehárová, skladba Šššš. Tímto se s vámi loučí Adam Kořica. Za sebe vám přeji hezké pondělí, zvládněte ten vstup do nového týdne a společně si zavysíláme zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a já se budu těšit na každého z vás. Naslyšenou.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali Auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hudební dvojice
8: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu. Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám tyšíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: Dobré dopoledne. Dobré zprávy dorazily z Čelákovic, tam dnes plameny zachvátily sklad elektrokoloběžek. Podle nejnovějších zpráv mají hasiči požár pod kontrolou. Oheň se dál nešíří, snížili tak poplachový stupeň ze 3. na 2. Německo přijalo dalšího nakaženého Američana ebolou. Onemocnil v Kongu, pracoval pro humanitární organizaci. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho stav je v tuto chvíli stabilizovaný. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu. Další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizovaný v Česku. S HIV se dá žít ale těžko, lékaři mají léky, které dokážou řádění viru zastavit. Problém je ale stále s kvalitou života pacientů s AIDS. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová říká, že život s nemocí není pro každého pátého takový, jaký by si přál.
3: U části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
2: V Česku žilo od začátku statistiky v roce 1985 víc než 5300 HIV pozitivních lidí. Letos lékaři virus potvrdili u 125 pacientů, zhruba polovina z nich byli cizinci. Veřejnost počítá motýly. Od dnešního dne až do konce týdne probíhá druhé kolo akce s názvem Motýlí půlhodinka. Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak rodiny, školy či skupiny. Stačí si vybrat jedno místo, pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím online formuláře. Nazbíraná data pomáhají odborníkům zjistit, kterým druhům se daří a které naopak z přírody mizí. V loňském roce se do akce zapojilo 400 dobrovolníků. Odeslali téměř 4000 pozorování z více než 630 000 motýly. Nejčastěji pozorovaným druhem motýla se loni stala babočka paví oko. No a dnes bude převážně polojasno, na severovýchodě a severu území bude mraků víc. Na horách se může s malou pravděpodobností objevit i přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásné dopoledne všem, po 11. hodině od mikrofonu zdraví Honza Benešovský a teď už se díváme do stínu Kapradiny za Janou Kratochvílovou.

0: se Český impuls, dopolední program, za chvilku zase rozjedeme promítačku našeho letního kina. Připomeneme si film Rebelové, ve kterém zazněl legendární hit Valdemara Matušky Jo, třešně zrály. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Honza Benešovský s vámi v pondělí 13. července ve vysílání Českého impulzu.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, jdeme do impulzovic krabičky, do naší hudební klanotnice, odkud bude zpívat Dalibor Janda píseň Stoletý stařec. A nejenom, že bude zpívat, on bude taky komentovat jako jeden z moderátorů nebo z komentátorů impulzovic krabičky, tak jsem na to zvědav. Příjemný poslech a dobré dopoledne přeje od mikrofonu Českého impulzu Honza Benešovský.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Když dovolíte, dneska dám výjimečně jednu svou a dokonce si rád s vámi poslechnu. V rádích ji totiž slyším jen málo kdy a přitom já osobně ji považuji za jednu z nejlepších písniček, které jsem kdy naspíval. Navíc mám rád její text. Stoletý stařec se hrál v roce 1987 a když ho budete pečlivě poslouchat, tak z něj vycítíte, že takové písně poví o těch časech víc než většina odborných studií. Takže Stoletý stařec.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Likvidace požáru výškové budovy ve Zlíně se protáhne. Intenzivní práce hasičů v někdejším baťovském továrním areálu potrvají ještě několik dní. Předání objektu majiteli se tak odkládá. Původně to hasiči předpokládali dnes. V okolí budovy se dnes zpřístupnilo několik ulic, které v minulých dnech zůstaly kvůli rozsáhlému požáru uzavřené. Mluvčí krajských hasičů to řekla agentuře ČTK. Hasiči na místě pokračují v prolévání sutin budovy, která začala hořet ve čtvrtek ráno. Uvnitř požářiště je stále vysoká teplota. Na místě zůstává 6 jednotek hasičů. Nadále platí doporučení lidem v okolí, aby nevětrali. Traktorová legenda končí s tuzemskou výrobou. Brněnský výrobce Zetor Traktors ukončuje výrobu traktorů v Brně po 80 letech. Produkci přesouvá do Indie. Podle vedení firmy je totiž výroba v Evropě neefektivní. V Brně zůstane nicméně centrála společnosti, vývojové centrum a vzniká také obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Kyberpodvodníci si smlsli na další oběti. 64letý muž z Břeclavska přišel kvůli takzvaným šmejdům o 230 tisíc korun. Podvodníci ho zlákali na falešné investice. Na úvod jim poslal 2000 korun. Mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka dodal, že hlavní podvod přišel až po 3 týdnech.
2: Pracovnice společnosti tvrdila, že jeho investice vzrostla až na 1,9 milionu korun. Za chvíli však volala znovu, že udělala chybu a zhodnocená částka činí pouze 1,4 milionu korun. Bohužel už prý odeslala původně uvedenou sumu a žádala jej o vrácení přeplatku.
1: Muž pak začal podvodníkům posílat peníze, ale bohužel z vlastního. Takovým způsobem poslal šmejdům 230 tisíc korun. Ještě vyšší škodě nakonec zabránila banka, která svého klienta upozornila, že se stal obětí podvodu. Svět filmových dinosaurů pláče. V australském Sydney dnes zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Rodina to uvedla na Instagramu s tím, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. V posledních letech se herec potýkal s rakovinou. Letos v dubnu oznámil, že je po léčbě rakoviny krve ve 3. stádiu už bez nádorových buněk. Českým divákům je Sam Neill známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmu Jurský park. Dnes čekáme sluníčko i mraky, na západě může k večeru mraků přibývat. Na horách může ojediněle sprchnout, naměříme do 31 stupňů, na severovýchodě bude chladněji kolem 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré poledne, 12 hodin, 3 minuty k tomu, zprávy skončily, všechno víme, pojďme zase na muziku. Iveta Bartošová bude zpívat, potom Jiří Korn nebo Jaromír Nohavica. A od mikrofonu Českého impulzu přeji krásný den. Dobrý den.

0: Český impuls.
1: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

ty enem kysly. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj vůbec cestu můžu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru.

první třídu do Ostravy Intercity. Vídelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Za chvilku přijde Alexandr Hemala, který sestavuje televizní chvilku, tak pokud máte televizní plány, tak je dnes v pondělí 13. července, určitě si ho poslechněte. No a když jsme u filmové produkce, tak si za chvíli taky připomeneme písničkou Trezor od Karla Gotta, slavné pelíšky, legendární to film. Mimochodem, necelý půl rok zbývá do Vánoc. Tak jenom tak jako na okraj, nechci nikoho znervozňovat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Hudební kalendář Českého impulzu.
7: Za každou písničkou se kromě autora hudby skrývá i dobrý textař. V případě téhle písničky je to Jan Krůta.
8: Když se večer domů vrátili, táta, máma a syn, táta, máma a syn.
7: No a já se Jana Krůty ve středu zeptám, jak vznikla spolupráce s Václavem Neckářem a proč má třeba tuhle písničku spojenou s hotelovým pokojem. Startujeme o 11:30.
6: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

Posloucháte Český rozhlas, odpolední vysílání. Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová se pustí do vymožeností začátku 90. let. A vy si to hezky, uceleně poslechněte ve čtvrt na pět v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď je tady Saša Svíč, ten televizních pořadů na dnešní večer, no a hned po něm muzika, písničky 60. až 80. let. Hana Hegerová bude zpívat, Ivone Přenosilová nebo Jitka Zelenková na Českém impulzu.

0: jeho narozenin, kdy byla jeho dcera objevena mrtvá. Zřejmě těsně před smrtí předal vedení své firmy právě jí, což zřejmě nevydýchal její bratr. Také se dnešní epizoda Specialistů jmenuje Bratr a začíná ve 2020 na Nově. Asi málo který národ disponuje tolika vtipnými chlapíky, jako to mají Francouzi. Dva z nich si dnes večer můžete vychutnat. V tom prvním případě se jedná o Louis de Funèse, který v komedii Grand Restaurant pana Septima zahrál si ústřední postavu tyranského šéfa, a to od 20. hodiny na ČT2, a poté na jeho místo nastoupí houslista, tedy v úvozovkách houslista, jinak skvělý komik Pierre Richard, o kterém si šéf tajné služby myslí, že se jedná o špiona. Návrat velkého blondýna je tu v 21.30 na ČT2. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář, a Galileo Braille a Shakespeare kalamář, a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětří. Ne, ty si nezazpíváš. Přitom dostal zpěvník andělů na kůru, jsi na vrcholu slávy.

ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází?

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, pondělí 13. července, před námi je další hudební dvojice, do které nasadíme rock'n'rollové písničky. Začne Karel Zich, za to může rock'n'roll, potom Radek Tomášek, zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Mimochodem právě dnes je to 22 let, co odešel Karel Zich, tento vynikající zpěvák a taky člověk. Tak si ho teď pojďme připomenout právě v rámci hudební dvojice. S vámi je stále Honza Benešovský, dobré odpoledne a ve 13 hodin v celou pošleme další zpravodajskou relaci.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Co se ti stalo?
7: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
8: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
7: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
8: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
7: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
9: Hudební dvojice Aneb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezké odpoledne. Českem se proženou silné bouřky. Výstraha meteorologů s vysokým stupněm nebezpečí platí pro zítřek pro celou republiku. Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden. Kromě severovýchodu budou na většině míst teploty vystupovat až k tropické třicítce. Meteorolog Pavel Borovička ale dodává, že z veder zítra v celém Česku hrozí silné bouřky.
2: Doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu.
1: Výstraha začne platit zítra v 11 dopoledne a potrvá až do večera. Do východní poloviny Česka se můžou silné bouřky vrátit znovu ve středu. Hlavně na jižní Moravě ale dál zůstává kvůli suchu a teplu v platnosti upozornění na nebezpečí vzniku požáru. V polovině týdne se po bouřkách nepatrně ochladí. Od čtvrtka ale budou teploty hlavně na jižní Moravě v Polabí zase překračovat tropickou třicítku. Na místě obřího požáru ve Zlíně se dnes pohybují vyšetřovatelé. Podle Jana Čady budou pátrat po příčinách toho, jak a proč začal devastující živel ve čtvrtek ráno řádit.
3: Na místě jsou opravdu specialisté s moderní technikou, stejně tak pořád ještě hasiči. Ti prolévají sutiny na požářišti. Odborníci vytvořili takzvaný digitální otisk místa zásahu a zajímavá je také další věc. Hasiči vyzvali širokou veřejnost k pomoci, tedy jde o videa a fotografie ze samého počátku čtvrtečního požáru, teď už těžce zruinované budovy, na kterou se dívám, vyzývají také k očitým svědectvím, pokud si ve čtvrtek ráno někdo všiml něčeho neobvyklého v budově nebo u ní.
1: A pod kontrolu se podařilo dostat velký požár haly s elektrokoloběžkami v Čelákovicích u Prahy. Hořelo tam od brzkého rána. Objekt o rozměrech 100x50 metrů se zbortil. Dříve během dneška hasiči vyzvali obyvatele v okolí, aby nevětrali. Mluvčí středočeských hasičů agentuře ČTK prozradila, že škoda je předběžně odhadnutá na vyšší desítky milionů korun. Zatím se nedá říct, jak dlouho zásah ještě potrvá. Během poledne hasiči místo dohašovali. Ebola se v Kongu dál šíří. Počet potvrzených případů nákazy v zemi stoupl na 1926. 702 lidí na onemocnění zemřelo. Podle agentury Reuters to dnes uvedly tamní úřady. Epidemie je v oblasti vyhlášená od poloviny května. Nově se ebola šíří v dalších dvou provinciích na severovýchodě Konga. Dnes čekáme i dál mraky i sluníčko. Přehánky se objeví jen výjimečně na horách. Naměříme maximálně mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě má být chladněji kolem 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásné odpoledne po zprávách v jednu hodinu. Všechno bude fajn, přesně tak, jak teď zazní písničce kapely Gentour. S vámi je Honza Benešovský, posloucháte Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, zdá se, že pelíšky mají určitou protekci. V našem letním kyně za chvilku si z nich zahrajeme další písničku s názvem Mrholí. Valdemar Matuška bude zpívat. Potom se taky připojí do vysílání cestovatel Jirka Kolbaba a společně zamíříme do afrického města Timbuktu, které pomalu mizí v poušti. Jak je to možné? Jirka to bude všechno vysvětlovat a já se na to těším. Český impuls, rádio, které je stále na cestách.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
5: Hudební kalendář Českého impulsu.
6: Za každou písničkou se kromě autora hudby skrývá i dobrý textař. V případě téhle písničky je to Jan Krůta.
7: Když se večer domů vrátili, táta, máma a syn, táta, máma a syn.
6: No a já se Jana Krůty ve středu zeptám, jak vznikla spolupráce s Václavem Neckářem a proč má třeba tuhle písničku spojenou s hotelovým pokojem. Startujeme po 11:30.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu v pondělí 13. července. Za chvilku další písničky. Dalibor Janda bude zpívat, Jiří Korn nebo Hana Zagorová. Ale teď se hlásí cestovatel Jirka Kolbaba. Město Timbuktu bylo zakázaným územím, to už jsme si řekli ve vysílání, je v Africe to město, no a dnes se dozvíme, že Timbuktu pomalu mizí. Pohlcuje ho totiž poušť.
2: Cestujeme s Jirkou Kolbabou. Jak je to a je snad nějaký výhled do budoucna, že by mohlo úplně zmizet, být úplně pohlceno Saharou?
3: To jsem četl, než jsem tam jel, a pak jsem byl toho skutečně účasten a svědkem. To bylo neuvěřitelné. Timbuktu bylo velké jako Brno, mělo přes 300 tisíc obyvatel. Dneska má Timbuktu 15 tisíc lidí, kteří tam žijí docela takový vykořeněný neosobní život. Ty památky, které byly kdysi slavné, je tam Sankore mešita, je tam mešita páteční velká, ty všechny jsou chráněny třeba a zapsány na seznamu chráněných památek UNESCO, tak jsou postupně zasypávány pískem. Ten Sahel, o kterém jsme mluvili, tak ten se rozšiřuje a neustále písek útočí ze severu a hlavně ze severovýchodu na Timbuktu a postupně Timbuktu zasypává. Dá se předpokládat, že do několika málo let zasype i tu poslední věžičku, poslední mešity a toto město zmizí úplně ze světa.
2: Město Timbuktu v Mali, v Africe. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ani spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. No a aby ta radost byla kompletní, musíme si dát koťata. Což uděláme právě teď v hudební dvojici. Začne Eva Pilarová písničku Malé kotě, no a potom Pavel Horňák, Kotě. Honza Benešovský u mikrofonu, krásné odpoledne, všechny vás moc zdravíme, jsme rádi, že jste tady a určitě si počkejte na hlavní zpravodajskou relaci, kterou budeme vysílat ve 14:00.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Hudební dvojice
6: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

ještě na rinku, dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, zali mě k vojákům, svázali lanama, mohlo se jet, kůň pletl nohama, pitomej svět. V ležení u hranic dali nám kvér, generál Lieberschwitz ukázal směr. Támhle jsou Francouze, proklatá zběř, neptej se, nevzpouzej, kušuj a běž. Kuličky burácí, která je má, země se kymácí pod mýma nohama, doma už posekli a budou sít, a já tu v předpeklí nemám kam jít. Srdce mi svázali do kozelce, proti mě poslali ostrostřelce, a to vše proto jen, že jsem pil rum, v hospodě sedl jsem.

Ptáček za 200 let jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet, ale cizího neteče a hvězdy lžou. Nesměj se, člověče, na viděnou. Falešní hostinští nám nalívaj rum, panenky za okny.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkný den. Filip Turek měl autonehodu. Poslanec za motoristy havaroval krátce popolední v Praze u stanice IP Pavlova. Podle serveru Novinky.cz se jeho vůz nejspíš srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše na tramvajových kolejích. Věcí se zabývá policie. Mluvčí pražské policie Novinkám řekla, že na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a v místě je omezená doprava. Z HIV se dá žít, ale těžko. Lékaři mají léky, které dokážou řádění viru zastavit. Problém je ale stále s kvalitou života pacientů s AIDS. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová říká, že život s nemocí není pro každého pátého takový, jaký by si přál.
2: U části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
1: V Česku žilo od začátku statistiky v roce 1985 víc než 5300 HIV pozitivních lidí. Letos lékaři virus potvrdili u 125 pacientů. Zhruba polovina z nich byli cizinci. Slovenští farmáři hlásí milionové ztráty. Co nezničilo sucho a oheň, to těsně před sklizní dorazily bouře. Zemědělci u našich sousedů zažívají jednu z nejnáročnějších sezon posledních let.
3: Farmáři už nahlasují škody poisťovňám a šplhají sa k desiatkam miliónov eur. Celkový rozsah sa bude ešte zvyšovať, keďže po mesiacoch extrémneho sucha a rekordných horúčav, ktoré poškodili porasty a vyvolali desiatky požiarov, zasiahla Slovensko ďalšia vlna extrémneho počasia. Išlo o silné búrky sprevádzané krupobytím a výchricami. Táto reťaz udalostí spôsobila kumuláciu škôd a výrazné ekonomické straty.
1: Volkswagen chystá další výpovědi. Automobilový koncern by mohl v příštích letech propustit dalších 50 tisíc zaměstnanců. V interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu to uvedl šéf společnosti, píše to agentura Reuters. Už dřív padlo rozhodnutí o propuštění 50 tisíc lidí do roku 2030. Celkem by tak o práci v příštích letech přišlo 100 tisíc lidí. Zítra postupně na obloze převládnou mraky, na většinu území donesou přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat. Nejvyšší teploty čekáme kolem 27 stupňů, na jižní Moravě bude až 32. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Právě skončili, krátce po 14. hodině. U mikrofonu je s vámi Honza Benešovský a teď už taky Michal David. Je to blízko. Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, jak básníkům chutná život, je filmový kus, který si připomeneme za chvilku v našem letním kině přes písničku V tom, Ivety Bartošové a Karla Černocha. No a potom tady zanecháme další tip na výlet. V pořadu Máme Česko rádi, navštívíme Chotěbuský rybí dům. Jaké tam uvidíme druhy? O tom budou mluvit Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik. Tady u nás na Českém impulzu v pondělí 13. července.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Za každou písničkou se kromě autora hudby skrývá i dobrý textař. V případě téhle písničky je to Jan Krůta.
3: Když se večer domů vrátili, táta, máma a syn, táta, máma a syn.
2: No a já se Jana Krůty ve středu zeptám, jak vznikla spolupráce s Václavem Neckářem a proč má třeba tuhle písničku spojenou s hotelovým pokojem. Startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Slucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, za chvilku Marie Rotrová, Petr Rezek nebo Petra Janů, prostě české písničky 60. až 80. let. No a teď na výlet navštívíme Rybí dům, co to vlastně je, vysvětlí Hanka Kracíková.
1: Máme Česko rádi.
2: Akvárium jsme s Miroslavem Tausigem už několikrát byli, dokonce jsme koukali i na žralogy. Pro dnešek jsem ale Mirka poprosila, aby mi doporučil nějaké místo, kde se můžu naučit poznávat sladkovodní ryby. Nabídl mi Rybí dům v Chotěbuzi a já přijímám. Mirku, dobrý den. Co je to ten Rybí dům?
3: Dobrý den. To je taková celkem zajímavá budova, skrývá výstavu živých sladkovodních ryb. Akvária jsou zabudovaná do stěn a celkem pojímají 300 000 litrů vody.
2: A jaké v nich plují ryby?
3: Jaké si vzpomenete z rybníků i řek, prohlédnout si tu můžete pěkně zblízka štiku, lína, bolena, amura nebo sumce albína. A potěší tu i akvaristy, protože i malé akvarijní rybky tu také chovají. Dokonce pí méně obvyklé druhy.
2: A co když dostanu chuť zachytat si ryby?
3: Tak tady máte příležitost. Tedy ne, že byste nahazovala udit si do akvária, ale venku jsou na to zařízení. Půjčí vám tady zapakatel vybavení, nebo si tu samozřejmě můžete přivést vlastní prut a podběrák. Pak zaplatíte podle váhy, co ulovíte.
2: A co když nic neulovím?
3: Tak si tu rybu prostě můžete koupit. Tradičního kapra a pstruha, nebo toastolobika, nebo jesetera. A nebo rovnou zajděte do zdejší restaurace, kde vám tu rybu přinesou už na talíři. Leží odhadem 6 kilometrů od Českého Těšína a kousíček od vlakové zastávky Chotěbus.
2: Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: slibuju klíč. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Iveta Simonová zpívala Klíč kráji. No a my teď bereme do ruky klíč od naší pomyslné hudební klenotnice, od impulzovic krabičky. Zahrajeme si Hvězdičku blízkavou. Slavná, přeslavná píseň, Petr Novák, George and the Beethovens. No a do party taky Palo Habera jako komentátor impulzovic krabičky. Tak se na tohle spojení velmi zvědav, taky už připravujeme hlavní zprávy, které pošleme do éteru přesně v 15.00, tady u nás na Českém impulzu.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Palo Habera uvádí písničky z impulzovic krabičky.
6: Petr Novák zpěval pre mňa vždy dosť neobvykle, mal strašne vysoko postavený hlas. Z jeho úst to vypadalo akože nič, ale tie pesničky sú napísané hodne, hodne vysoko. Jeho pesničky ma veľmi bavia, sú rozpoznateľné a rezonujú s dobou, v ktorej vznikli. Hviezdičko blízkavá je tuším zo začiatku 80. rokov, a je v nej presne cítiť atmosféru, v ktorej sme vtedy žili. Také uzavretie sa do sveta spriaznených duší, ochota rozdať veľa lásky a niekde vzadu presvíta aj trošku ťažko popísateľnej nádeje. Je to krásna pieseň o srdci na dlani.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. Cenové stropy na paliva skončí. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, kterou zavedla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí 20. července se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to po jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Zároveň ale ministryně zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat. V případu perzekuce herce Tomáše Tepfra je jasno. Dva příslušníci komunistické státní bezpečnosti, kteří herce za minulého režimu perzekvovali pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných trestech. Soud dnes dohody pravomocně schválil. Senátor za ODS a ředitel Vinohradského divadla Tepfr po mužích nežádal žádnou náhradu škody. Soudce i státní zástupce se shodli na tom, že u tohoto typu trestné činnosti je důležitý zejména morální odsudek. Třešňová sezóna se chýlí ke konci. V nížinách se o úrodu vedle lidí postarali i špačci. Červené plody teď dozrávají především ve vyšších nadmořských výškách.
2: Když se zobnete pár červených plodů přímo ze stromu, chce to nějakou dobu nepít. V našich žaludcích totiž může voda s třešněmi vytvořit časovanou bombu, která nás může pěkně prohnat. Ovocnář Vojtěch Ptáček Radio Impuls upozornil, že ještě horší je napít se mléka.
3: Třešně obsahují hodně určitých cukrů, které vám v žaludku dobře kvasí. Ve chvíli, kdy tam doplníte vodu, tak podpoříte ještě víc to kvašení. A když se zapijete mlékem, které to kvašení podporuje dvojnásob, tak je to o to rychlejší.
2: Třešně snadno zaměníme s višněmi. Obojí je v pohodě jedlé. Kateřina Štrosová ze Svazu ochránců přírody ale doporučuje sladší třešně sníst hned a kyselější višně dát do buchet. A nejen to.
4: Višně jsou kyselkavější. Lidé je víc využívají na zpracování. Likéry, kompoty i na sušení, že se dají použít místo rozinek.
2: A nejsou třešně jako třešně. Některé odrůdy mají zralé plody do žlutá. Můžeme potkat ale i takové, které jsou černé jako uhel.
1: Itálie zavádí povinné pojištění pro elektrokoloběžky. Nové pravidlo začne platit od čtvrtka. Podle agentury APA se novinka dotkne asi 1 milionu lidí. Povinné pojištění odpovědnosti za škodu bude krýt škody způsobené třetím osobám při jízdě, například zranění chodců nebo cyklistů, případně i poškození jiných vozidel. Kdo si pojištění pro elektrokoloběžky v Itálii nesjedná, může dostat pokutu v přepočtu skoro 10 000 korun. Zítra budou na obloze mraky, postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer mají srážky částečně ubývat. Naměříme od 25 stupňů do tropické třicítky. Na jižní Moravě může být až 32 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Máme po zprávách ve 3 hodiny, Honza Benešovský stále s vámi a teď už taky Petra Zámečníková a Jiří Strnad. Vítáme v tom Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls. Za chviličku připomínáme film Trhák v našem letním kině, do kterého trháme vstupenky pomyslné v podstatě každou hodinu. Valdemar Matuška s Laďkou Kozderkovou budou zpívat. Já bych taky rád připomněl existenci našeho facebookového profilu, kam dáváme novinky z rádia, taky tam bývají soutěže občas, různá témata, která můžete komentovat, lajkovat, glosovat a najít si nové přátelé www.facebook.com/Český impuls.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte odpolední program Českého impulzu. Máme po čtvrté nejvyšší čas začít připravovat večerní, ať už posezení, hostinu, táborák, grill, nebo v našem případě vysílání právě k těmto radostem. Písničky k táboráku mezi 19. a 20. hodinou. I dnes se těšte na vynikající písničky, na ty nejlepší z české countryové, folkové a trampské scény. Tak si nás dejte večer na zahradě.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: dopoledne posloucháte Český impuls. Ve 4 hodiny usedne k mikrofonu Alexandr Hemala spolu s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou, kteří se pustí do vymožeností počátku 90. let. Tak si to poslechněte ve 4:15. A teď si ještě dejme do hudební dvojice zpívající Heleny. Nejprve Helena Bondráčková Hej ty tam a potom paní Blehárová Šššš. Mimochodem té první písničce Hej ty tam je právě dnes 45 let. Mějte se moc krásně a zase zítra naslyšenou na Českém impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hudební dvojice Aneb 1 plus 1.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatím. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbitov,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkné odpoledne. Pojišťovny zaměstnávají červnové a červencové bouřky. Jejich klientům způsobily tisíce škod za stovky milionů korun. Nejčastěji hlásili poškozené střechy, fasády, okna nebo další části domů po silném větru, krupobytí a intenzivních srážkách. Agentura ČTK od největších pojistitelů zjistila, že nejvíc případů mají ze středních Čech. Silné bouřky se navíc znovu přihlásí o slovo už zítra. Do celého Česka můžou přinést přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti kolem 90 km v hodině. Hlavně na jižní Moravě zatím zůstává kvůli suchu a teplu v platnosti upozornění na nebezpečí vzniku požárů. Likvidace požáru výškové budovy ve Zlíně se protahuje. Zásah v někdejším baťovském továrním areálu potrvá zřejmě ještě několik dní. Předání objektu majiteli se tak odkládá. V okolí budovy se ale už otevřelo několik ulic, které byly kvůli rozsáhlému požáru v minulých dnech nepřístupné. Mluvčí hasičů Zlínského kraje Lucie Javoříková říká, že uvnitř požářiště je stále vysoká teplota.
2: Dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 jednotek, které prolévají vodou ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolevají to vodou. Budova zatím nebude předána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
1: Výšková budova číslo 34 začala ve Zlíně hořet ve čtvrtek ráno. Na dvou místech se kvůli požáru zřítila. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Zítra paliva můžou podražit. Cenový strop na pohonné hmoty určovaný státem totiž zítra znovu stoupne. Benzín oproti dnešku zdraží o 2 haléře na 41 korun 88 haléřů za litr. U nafty bude nárůst výraznější. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun 19 haléřů. To je o 40 haléřů víc než dnes. Nafta se tak po téměř měsíci vrátí na úroveň 39 korun. Západočeská univerzita v Plzni investuje. Rekonstruuje budovy, kupuje byty pro špičkové vědce. Za poslední 4 roky vydala i s dotacemi víc než 1 miliardu korun.
3: Téměř 300 milionů korun spolkne rekonstrukce historické budovy fakulty pedagogické na Klatovské třídě. Dalších 230 milionů šlo do dvou vysokoškolských kolejí na Borech. Tam byly důvodem dotace, kterých už v příštích letech nebude k mání tolik. Aby univerzita přilákala špičkové pracovníky, musí také investovat do bytového fondu. Pro zahraniční vědce kupuje například byty ve věžích Sisters, které vyrůstají u náměstí Českých bratří.
1: Zítra postupně na obloze převládnou mraky, na většinu území donesou přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat. Nejvyšší teploty čekáme kolem 27 stupňů, na jižní Moravě bude až 32. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Hezké odpoledne, přátelé. Jsou prázdniny, to je, myslím, pro většinu z nás krásné zvolání. A to ještě dá se říci v začátcích. Tak je užívejte, jak se sluší a patří. A když vám padneme do noty s troškou humoru a vzpomínkovými písničkami, pak samozřejmě budeme na Českém impulzu jen a jen rádi. Tak pojďme na to. Máme tu hráče, čili skupinu Turbo, která, myslím si, krásně odstartuje dnešní

0: Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme ve vašem televizoru či mobilní aplikaci jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Největší kvalitu na obrazovkách tehdy Československé televize měl i zábavný pořad Televarieté a myslím si, že především díky ústřední dvojici, čili Vladimíru Dvořákovi a Jiřině Bohdalové. Ti se v některých dílech dokázali velice trefně obout do nových výrobků, služeb anebo i firem, a které se jako včely na medu vyrojily na začátku 90. let. Tak se pojďme do těch divokých 90. na chviličku vrátit.
1: Co říkáte, kolegyně, tomu, že máme v Praze Donalda?
2: Nepovídejte.
1: Vy to nevíte, no jo.
2: Donalda, no, toho slavného kačera, ano. Donalda, no to je.
1: Mek, kolegyně, Mek.
2: No, to vypadá spíš na kozu.
1: McDonalda, to, co dělá ty hygienický a ekologický karbanátky.
2: Ale já vím, no, tak to řeknu najednou a jasně, McDonald, samozřejmě toho znám, McDonald, no. To je světoznámá firma.
1: No, to všichni víme.
2: No, jeho hamburgery v Americe úplně zlikvidovali konkurenci.
1: No, tak v Praze zatím zlikvidovali jenom jednu dietní jídelnu, ale... ona v Praze taky není zatím konkurence, že?
2: No to ne, to ne. Dokonce ani v parlamentní restauraci. Tam tuhle k obědu byly karbanátky a jeden poslanec vládní koalice ochutnal a povídá: sláva, žemle mají 3:5 většinu.
1: Aspoň, že tam v té kuchyni vědí, jak na to.
2: No jo. A propos kuchyně, dneska se nám to vaří. Co?
1: No tak, vaří se to, vaří, no ale...
2: No ne, já myslím jako v krámech, že máme z čeho vybírat.
1: Jo, tak, že se nám to vaří doma.
2: Vaří
1: jo,
2: doma. To máte čilský blumy, francouzská hoštice, francouzský fazole, španělský protlak,
1: dánský
2: německý máslo, dánský
1: taky,
2: máslo.
1: No, islandský lososy.
2: No je.
1: A nezapomeňte, teda to sice není k jídlu, jo, ale je to výborná věc, švédský kapky. To vám řeknu, to nám opravdu nic lepšího ty Švédové nemohli poslat.
2: No já si myslím, že mohli, no ale to je jedno.
1: No mohli, ale hele, nemusí pršet, jen když kapky. Já je teda opravdu vyzkoušel a... Já je doporučuji na každém kroku. Zrovna včera jsem je doporučil jednomu důchodci u nás v ulici. Povídám, pane Filc, úžasnete, co to s váma udělá. Stačí ránožička, večeržička. On se ptá, jestli předvečeří nebo povečeří. Já mu povídám, s tím si nedělejte starosti, pane Filc. Když si budete kupovat švédský kapky, tak co tam budete mít na večeře.
2: Jestli vy to nevidíte moc černě.
1: No, tak...
2: Důchody se u nás zvyšujou pořád.
1: Já vím.
2: Ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
1: Já bych to nevěděl.
2: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
1: Dejte pokoj. Takový velký člověk a takový malej důchod.
2: No.
1: No tak on si vypíše, on píše hodně,
2: jo.
1: No.
2: On píše.
1: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
2: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden buřt.
1: A proč?
2: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
1: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla buřt, já dostal chuť k jídlu, já bych si něco dal.
2: Víte, já mám všechny dva banány.
1: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bejvali doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
2: No.
1: kdy jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány. Jak až to? Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrej maďarský guláš.
2: Jo.
1: Takovej maďarský guláš, najmároš guláš.
2: A jaký to je?
1: No to je hodně ostrý guláš, ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše,
2: no.
1: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
2: Nepovídal, povídejte.
1: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak se tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
2: Ne.
1: A zase sprcha, ale něco černýho.
2: Magy.
1: Fernečtok. Za chvíli zase fernečtok, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musím jít podívat.
0: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: Za každou písničkou se kromě autora hudby skrývá i dobrý textař. V případě téhle písničky je to Jan Krůta.
4: Když se večer domů vrátí,
3: no a já se Jana Krůty ve středu zeptám, jak vznikla spolupráce s Václavem Neckářem a proč má třeba tuhle písničku spojenou s hotelovým pokojem. Startujeme po 11:30.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
8: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů. A dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

Dnes už nevíme, kdo byl ten skladatel. Neznáme jeho osudy ani jeho jméno. Jen tahle píseň po něm zůstala. A já bych si jen přál, aby jednou i po nás zbyla aspoň píseň stejně líbezná.

0: Myslím si, že k těmto krásným podvečerům a večerům vlahým patří i to, že na kytaru kluci v parku hrají. A tak také skupina Saturn nazvala svůj hit. A pak nastoupí Jitka Molavcová a její Teď hádej. My totiž na Českém impulzu se docela rádi vracíme k písničkám, které jsme měli rádi před více než 40 lety.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, jde cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: prázdninám k létu patří samozřejmě i výlety, i když ty školní výlety se spíše váží k červnu. Nicméně my se na jeden takový malý školní výlet vrátíme spolu s Miloslavem Šimkem, a to s vedoucím, který má vše říkající přezdívku Lomcovák.
1: Ke konci školního roku se máme vždy na co těšit. Známky jsou již napsány, a tak kázeň povolí a školní budova ztrácí na vzhledu. Neb nástěnky se neudržují, žáci nepřezouvají, tabule nemíjí a okna se nestačí zasklívat. Ředitel školy, který se necítí bezpečný ani za dveřmi trezoru, raději vypustí třídy na několik dní do přírody, aby předešel

0: čelo nejhoršímu. Této akci, která je maskována heslem Žáci, poznávejte krásy vlasti, kterou milujete, se říká školní výlet. Maminky žáků, jejichž prospěch není valný, seženou autobus a učitel zeměpisu a chemie, známý alkoholik, vytýčí v jasné chvilce trasu. Byli jsme šťastní, že s námi pojede právě tento pedagog, jemuž přezdíváme Lomcová. Touha po alkoholu ho zavedla tak daleko, že si nosí do hodiny lihoviny v dutém globusu, do kterého zarazil pípu v oblasti Hané. Inspektorovi pak chytře tvrdil, že nejde o pípu, ale o památníček v místě, kde se narodil král Ječmínek. Tento učitel zeměpisu a chemie zvolil tedy za cíl výletu Plzeň. Odjezd byl stanoven také tradičně. Od vinárny Dubrovník v zavírací hodinu v 6:00 ráno. Přišli jsme všichni včas. Maminky se trochu divily, když učitel Lomcovák vylezl spod povytažené rolety ve 7:45 a se slovy žízeň je věčná si zavdal z jedné z mnoha čutor, kterými byl ověšen a o jejichž obsahu se nedalo pochybovat. Po doušku dopadl na sedadlo vedle řidiče a vola je na Plzeň, Vávro, na Plzeň. Usnul zdravým spánkem opilce. Na to jsme ovšem čekali. Začali jsme hrát karty, kouřit a prohlížet si speciální časopisy pro pány. Předplzní Lomcovák jako zázrakem ožil. Obrátil se k nám a řekl jako prý každý rok. To je město piva, děti moje. Koho uvidím v hospodě, dostane dvojku z mravů. Řidič se optal, kde má zastavit. Před denní vinárnou, pravil Lomcovák. Musím zajistit obědy. Jaký bude program? Ozval se familiární hlas. Učitel chvíli váhal a pak určil. Dopoledne vyplníme prohlídkou města z oken vinárny. Po obědě se uskuteční braná hra v okolí Plzně. Po těchto slovech si zhluboka přihnul z čutory. Ta je, pravil, ale hned nás napomenul. Ne, abyste propadli démonu alkoholu, jako můj dědeček, který nedbal varování, až se nakonec upil k smrti ve 117 letech při práci v lomu. Autobus zastavil na náměstí před denní vinárnou Jitřenka. Spořádaně jsme vystoupili. Chod útvaru narušoval pouze vrávoravý krok Lomcová. Učitel i několikrát upadl. Vždy jsme ho zdvihli a on pravil. Děkuji, chlapci, to nic. Jenom jsem se díval, neděláte-li při zemi nějaké hlouposti s děvčaty. Dopoledne ve vinárně ubíhalo vesele, neboť rozjařený pedagog většinu času prospíval, doprovázel se na skleničky. Po obědě Lomcovák ve chvíli, kdy vstal, aby nám dal povel k odchodu, usnul ve stoje. Po 3 hodinách, které jsme vyplnili bližším seznámením s dámskou obsluhou vinárny při hře Pojďme vedle na moment, šaty tíží jako cent, se učitel konečně probral z mrákotného zamyšlení a zvolal. Já se vám divím, jak můžete trávit celý den v hospodě, když venku tak krásně prší. Vyrazili jsme. Ve Švestkové aleji nás učitel seznámil s pravidly brané hry. On bude vůdce skupiny podloudných výrobců alkoholu. My pak budeme jejími členy. Na to rozdělil úlohy. Všichni budeme rychle sbírat švestky a pálit slivovici v přístrojích, které jsou v nedaleké jeskynce ukryty od Loňska, kdy se našim, o rok starším spolužákům, hra velmi vydařila. Vyrobenou slivovici budeme opět rychle nosit do jeskyně laboratoře, kde on, pedagog, ji odborně stočí do připravených sudů. Kdo bude při pálení slivovice chycen příslušníky VB, prohrál a nesmí se Glomcovákovi do smrti hlásit. Pak se začalo hrát. Glomcovák jako pravý pedagog byl chvíli tu, chvíli tam, ale přeci je nejčastěji v laboratoři, kde plnil soudky. Kvalitu si pochvaloval a stále nás vybízel k větší rychlosti. Naplníte-li ještě těchto 9 soudků, volal, neznám jinou známku ze zeměpisu a chemie než jedničku. Zabrali jsme se do brané hry vší silou. Tekutina bublala v křivulích a švestek valem ubývalo. V 1 hodinu z půlnoci byly konečně soudky naplněny. Glomcovák nám rozdal medaile a blahopřál, že jsme zvítězili v brané hře. Nechal přistavit autobus a na našich sedadlech se uvelebily kulaťoučké soudky. Na Prahu, Vávro, na Prahu, volal Glomcovák. Před vinárnu Dubrovník, tam je náš cíl. Vrátili jsme se z výletu pobledlí, prosyceni parami slivovice a doma jsme dostali svůj bolestivý díl. Za to však na vysvědčení se nám skvěly jedničky, ze kterých se při blížším zkoumání nesla opojná vůně lihu.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď 1000, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
2: Pěkné odpoledne. Českem se proženou bouřky. Meteorologové vydali na zítřek výstrahu pro celou republiku. Varování začne platit v 11 dopoledne a potrvá až do večera. Meteorolog Pavel Borovička dodává, že výstraha má vysoký stupeň nebezpečí. To znamená riziko velmi silných bouřek.
3: Doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu.
2: Do východní poloviny Česka se můžou silné bouřky vrátit znovu ve středu. Hlavně na jižní Moravě ale dál zůstává kvůli suchu a teplu v platnosti upozornění na nebezpečí vzniku požárů. Půdní sucho už je ve skoro polovině Česka extrémní, to je nejvyšší možný stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje takto intenzivní sucho převážně Moravu. Na 40% území je také zásoba vody v půdě do 1 metru maximálně 15 mm a na čtvrtině území je relativní nasycenost do 10%. To znamená bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu. Do Řecka zítra brzy ráno odjede český hasičský tým. Působit bude v oblasti zhruba měsíc. Bude držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově v oblasti, která je velmi ohrožená požáry v přírodě. Tým má 22 členů, sebou budou mít 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Mluvčí hasičů to řekla agentuře ČTK. Doplním, že Česko už v zahraničí pomáhá. Dva naše vrtulníky se podílejí na hašení požárů na jihu Francie. Ruští stolní tenisté se vracejí na světovou scénu naplno. Od 28. července se mohou účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodla o tom Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Případná vízová omezení nicméně zůstávají pod taktovkou příslušné hostitelské země. Zítra budou na obloze mraky, postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer mají srážky částečně ubývat. Naměříme od 25 stupňů do tropické třicítky. Na jižní Moravě může být až 32 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Ano, a nastupujeme do druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se, a to tak, že, jak se sluší a patří na léto, romanticky. Snad jsem si jí měl všímat víc. Ano, tak si v jedné ze svých krásných písní povzdechl Dalibor Janda. A pak už to bude blues v podání skupiny Katapult. Tak pojďme na to.

0: z El Pasa se, přátelé, vřítíme přímo na jižní Moravu. Tam totiž stojí dosud, ale už ji nevlastní, tuším, Bolek Polívka, jednu zajímavou farmu, na kterou svého času zavítal i jeho kamarád Miroslav Donutil. A společně, jak se zdá, zavzpomínali na školní léta, protože společně studovali Janáčkovu akademii muzických umění a možná i na filmy, ve kterých se potkali.
1: A má tam jednoho koně Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík a on mě ho chtěl Pavel po půlnoci ukázat. Říká, Češe, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to tě je čipera, jo? Ten ti nepostojí ani chvilku, jo? My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já se říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kecali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo. Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, ne, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu říkal, nech mě pořád, nebo travuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej si, Pavlík přišel, vstaň ho, nemukaj se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, říká, pane Zedničku, už jste mě po druhé naštval. To je po druhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. A on říká, furt mě to tady prohazujete? Čerta by se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásné chvilky. No Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď taky, jo. On to měl teď po 45 letech. A skáčeč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo. A říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? A ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.

0: Z další písničky, kterou nám pan hudební režisér připravil, mám velkou radost, protože v ní uslyšíme krásný hlas Josefa Kemra a ta písnička se jmenuje Čistý štít. Jestli někdo měl čistou duši, pak to byl právě pan Josef Kemr.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Zločin se nám, přátelé, alespoň podle prvého programu České televize přestěhoval na nějaký čas, tedy přesně řečeno na 13 večerů do Ostravy. V dnešní druhé epizodě vyhrává konkurs na místo vedoucího oddělení Emma Grotská, což se jejím podřízeným zrovna nelíbí. Ale říkají si, že počkají na její první...

co bych asi já erbu měl mít. Jsem starý klaun.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Na holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako bychom se, přátelé, přenesli na vystoupení Ivana Mládka, kde písničky čas od času přerušilo mluvené slovo. A to mimo jiné patřilo paní Libuši Roubichové, která je nedílnou součástí této hudební partičky. No a ona nám povypráví, paní Libuna, protože jinak se jí v souboru neřekne, tak ona se s námi podělí o zkušenosti z divokého západu. Já vám přeji hezké prožití nadcházejícího večera a zítra se budu těšit na shledanou.
1: Dobrý večer. Jmenuji se Libuna a právě jsem se vrátila ze zájezdu na divoký západ. Ludu jsem teda sežrala hada. Naštvali mě už San Francisco na letišti, kde můj kufr prošel tím jejich blbým radarem a najednou se na mě vrhnul nějaký černoch v uniformě a zařval na mě, abych dala ruce nahoru. Udu, víte, já jsem vůbec nechápala, co po mně chce, jo, kdyby zařval, abych dala nohy nahoru. To bych pochopila hned, co chce, že jo. No pak mě začal prasák jeden celou prohmatávat. Udu, víte, já jsem divoká, jo, a když na mě šahá někdo černý, no, tak já se nevovládám, jo. A když mi ten americký policajt šahnul i na to nejhorší místo, no, tak já jsem mu tam šahla taky. Ale ten zvíral. No pak jsme jeli na exkurzi do toho jejich údolí smrti. Prosím vás, jaký pak údolí smrti? To je údolí velký jako kráva. A nikde ani jeden mrtvej. No opravdu ani jeden. Já jsem si to nedala líbit. Šla jsem za tím vedoucím zájezdu a říkala jsem mu, že se mi okamžitě neukáže aspoň jednoho mrtvýho, takže si nějakého zabiju sama, jo. A už jsem byla zase úzdi s nohama nahoře, s rukama nahoře. Pardon, já jsem nějaká pomatená, ale ty Američani, ty to úplně pomatený. My jsme třeba jeli v San Francisku v metru po jezdicích schodech. A přede mnou stál děda a předbíhal ho nějaký chlap a šlápnul mu na nohu. No pak si to uvědomil, vrátil se a začal se tomu dědovi omlouvat. A ten děda říkal, už se mi nemusíte omlouvat, já jsem vám flusnul na záda. Tak nejsou oni divný? Nebo jaký jsou to puritáni, jo? My jsme tam šli s holkama na pláž. Udu, víte, sundali jsme si práskačky. Nemáme se před těma americkýma plochodrážnicema za co stydět, že jo? No a už u nás byl policajt a už jsme letěli. Ať prý si jdeme na nuda pláž. No tak jsme se druhý den s tou jednou mojí starší kolegyní vypravili na nuda pláž. Ona říkala, že se jako i celá voholila, aby byla pro ty Američany přitažlivější. Já jsem jí říkala, ty vole, tak si dej ty prsa na stranu, ať je to vidět, že jo? Prosím vás, ona je chudá. Ona byla s těma svýma vnádama i u doktora a ptala se ho, co má jako dělat, aby ty prsa měla zase pěkně kolmo. No a víte, co jí ten doktor řek? Aby prej běhala po čtyřech. No já jsem jí říkala, hele, Halino, jestli tady budeš běhat po čtyřech, tak hlavně těm Američanům neříkej, že jsme České republiky, že jo? No, aby si nemysleli, že jsme takhle zavostalí, že ještě běháme po čtyřech. No prostě divoký západ, jedno velký zklamání. Loučí se s váma Libuna.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
3: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Ministerstvo financí od příštího pondělí ruší cenovou regulaci pohonných hmot i prominutí spotřební daně u nafty. Podle analytiků to odstartuje prudké zdražování u čerpacích stanic. Ministryně Alena Schillerová potvrdila, že mimořádná tržní situace vyvolaná konfliktem na Blízkém východě pominula a regulaci už nelze dál prodlužovat. Zatímco benzín kvůli rostoucím maržím rafinérií a dražší ropě Brent podraží o desítky haléřů, u nafty se očekává skok až o 3 koruny na litr kvůli návratu původní sazby spotřební daně. Analytici odhadují, že se průměrné ceny obou paliv, které dosud držely pod hranicí 37 korun u nafty a necelých 40 korun u benzínu, mohou do konce měsíce dostat nad 40 korun za litr. Za souvislostmi teď musíme do zahraničí. Americký prezident Donald Trump vyhlásil obnovení blokády íránských přístavů a převzetí kontroly nad strategickým hormuzským průlivem. Ten Washington plánuje střežit pod novým označením strážce průlivu. Reagoval tak na víkendové vyhrocení konfliktu a krok Teheránu, který námořní trasu klíčovou pro globální dodávky ropy, v sobotu jednostranně uzavřel. Trump deklaroval, že průliv zůstane otevřený pro plavbu všech států s výjimkou samotného Íránu a jeho zákazníků. Za zajištění bezpečnosti této cesty navíc nekompromisně požaduje finanční kompenzaci od ostatních bohatých zemí, a to formou poplatku ve výši 20% z hodnoty veškerého přepravovaného nákladu. V Přerově vyjížděli strážníci k odchytu exotického uprchlíka. Rozrušená žena tam nahlásila na chodníku u jednoho z domů obrovského hada. Na místě se ukázalo, že jde o mladou krajtu královskou, která utekla svému uchovateli. Zástupce ředitele městské policie situaci komentoval s nadhledem, jelikož tento druh škrtiče je známý svou mírnou a neagresivní povahou, takže zásah nevyžadoval mimořádnou odvahu ani speciální techniku, jako jsou odchytové kleště hasičů. Had se tak dostal zpět do rukou svého majitele. Podobné výjezdy k cizokrajným hadům řeší tamní hlídky pouze několikrát do roka, mnohem častěji se v ulicích potýkají s domácími užovkami. Zbraňová amnestie přinesla v Plzeňském kraji i raritní kousky. Některé skončí v muzeu. Lidé odevzdali například více než 100 let starou americkou malorážku.
4: Kromě americké malorážky s unikátním systémem nabíjení přinesli v rámci půlroční zbraňové amnestie lidé na policii také britský sabopal používaný při pražském povstání v květnu 1945 nebo německou dvouhlavňovou signální pistoli. V kraji odevzdali celkem 417 zbraní a tisíce kusů střeliva. Amnestie skončila 30. června a zahrnovala také 10 kusů munice, k níž musel být přivolaný pyrotechnik. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
3: Zítra čekáme zprvu jasno, jinak bude ale převažovat velká oblačnost a postupně na většině území se objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se duší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když si kluci poprvé všimnou barvy divčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích.

zatím všem loukám, co kvetou. Motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dá.

klásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyni,

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po léta

a říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Českem se proženou bouřky. Meteorologové vydali na zítřek výstrahu pro celou republiku. Varování začne platit v 11 dopoledne a potrvá až do večera. Meteorolog Pavel Borovička dodává, že výstraha má vysoký stupeň nebezpečí. To znamená riziko velmi silných bouřek.
2: Doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu.
1: Do východní poloviny Česka se můžou silné bouřky vrátit znovu ve středu. Hlavně na jižní Moravě ale dál zůstává kvůli suchu a teplu v platnosti upozornění na nebezpečí vzniku požárů. Extrémní horko odpoledne v Praze zkomplikovalo městskou dopravu a po 17. hodině zcela zastavilo provoz tramvají ve směru z Florence na Palmovku. Vysoké teploty, které v centru metropole šplhaly nad 30 stupňů Celsia, totiž poškodily gumové těsnění u kolejnice. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové zatím není jasné, jak dlouho oprava potrvá. Dotčené linky 3, 24, 8 a 12 proto musí jezdit odklonem přes Holešovice nebo Žižkov a cestujícím se v uzavřeném úseku doporučuje využít souběžnou linku B. Podobné incidenty s vyboulenými nebo poškozenými kolejemi kvůli vlnám veder řešili pražští dopravci v letních měsících už několikrát v minulosti. Český velvyslanec v Litvě a bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky Aleš Opata utrpěl během své dovolené v Norsku zranění. Ministerstvo zahraničních věcí potvrdilo, že 61-letý diplomat je po incidentu ve stabilizovaném stavu a rezort s ním zůstává v neustálém kontaktu. Bližší okolnosti nehody, vážnost zranění ani předpokládaný termín návratu do úřadu, ale ministerstvo prozatím neupřesnilo. Tenisová hvězda je zpátky. Čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková se odpoledne vrátila do Prahy, kam přiletěla přímým spojem z Londýna. 20-letá tenistka, která v sobotu vybojovala svůj premiérový grandslamový titul v historickém českém finále proti Karolíně Muchové, zamířila z letiště rovnou do areálu na Štvanici. Tam od 17:45 odpovídala na dotazy novinářů na tiskové konferenci. Nosková si vedle slavné trofeje z All England Clubu odváží také prémii 3,6 milionů liber, tedy přes 102 milionů korun. A v novém vydání světového žebříčku WTA poprvé v kariéře vyletěla na 7. místo. Ze zpráv je to vše, dál je s vámi Vláďa Jaroš. Zítra čekáme zejména na východě ještě zprvu skoro jasno, převažovat bude ale během dne velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo i bouřky, ojediněle velmi silné. Večer pak budou srážky částečně ubývat, naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Pěkný poslech. V Alpách zemřel mladý Čech. V rakouském horském areálu Poštalm nedaleko Salzburku dnes tragicky zahynul 23-letý český turista. Mladý Čech se zřítil do hluboké rokle hned na samém začátku lezecké trasy. Přivolaní záchranáři horské služby mu už bohužel nedokázali pomoci a na místě konstatovali smrt. Tělo oběti se podařilo z nepřístupného terénu vyzvednout za asistence salzburské policie, která teď celý incident podrobně prověřuje. Likvidace požáru výškové budovy ve Zlíně se protahuje. Zásah v někdejším baťovském továrním areálu potrvá zřejmě ještě několik dní. Předání objektu majiteli se tak odkládá. V okolí budovy se ale už otevřelo několik ulic, které byly kvůli rozsáhlému požáru v minulých dnech nepřístupné. Mluvčí hasičů Zlínského kraje Lucie Javoříková říká, že uvnitř požářiště je stále vysoká teplota.
2: Dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 jednotek, které prolévají vodou, vlastně ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude přidána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
1: Výšková budova číslo 34 začala ve Zlíně hořet ve čtvrtek ráno. Na dvou místech se kvůli požáru zřítila. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Maďarský parlament schválil zásadní změnu ústavy. Ta má z veřejných funkcí odstranit lidi spojené s bývalým premiérem a ukončit mandát současného prezidenta. Nový ministerský předseda Péter Maďar dal hlavě státu 5 dní na podpis s tím, že jinak spustí proces jeho odvolání. Balíček reforem navíc omezuje působení poslanců na maximálně 12 let, což okamžitě odřízne řadu opozičních politiků od příštích voleb a posílá do důchodu starší ústavní soudce. Zatímco vládní většina hovoří o očistě země od korupce, mezinárodní organizace a opozice varují, že nová moc k ovládnutí institucí zneužívá stejně autokratické metody jako její předchůdci. Ruští stolní tenisté a moderní pětibojaři se vracejí do hry. Po letech sankcí opět mohou do mezinárodních soutěží pod svou národní vlajkou a se státní hymnou. Světové federace obou sportů tak rozhodly v návaznosti na krok Mezinárodního olympijského výboru, podle kterého by sportovci neměli pykat za činy svých vlád. Stolní tenisté nastoupí se státními symboly od konce července, pětibojaři pak poprvé na srpnovém mistrovství Evropy v Istanbulu. Poslední slovo při účasti na turnajích ale budou mít i nadále hostitelské země, které mohou Rusům odmítnout udělení víz. Tolik zprávy na Impulzu, hezký večer. Zítra čekáme zejména na východě ještě zprvu skoro jasno, převažovat bude ale během dne velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo i bouřky, ojediněle velmi silné. Večer pak budou srážky částečně ubývat, naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

do naší ulice auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let, pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět.

Tam z naší ulice auta a popílek odletěl motýlek 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár křidí.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Studánko stříbrná, ty jsi tam. A kde jsem
0: jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý
2: já
0: den.
2: Já sám, ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů.

Já chci zpět, Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký večer. Linda Nosková je zpátky doma. Novopečená wimbledonská šampionka přiznala, že kvůli velké zelené krabici s vítězným talířem vzbudila na letišti v Londýně pořádný poprask a musela s ním na důkladnou kontrolu. Cenou trofej, kterou plánuje vystavit doma vedle poháru z juniorského Roland Garros, odmítla dát do podpalubí a raději opatrovala na palubě letadla. 21letá rodačka z Valašska má před sebou nabitý program. Vedle omluvy za stovky nepřečte gratulací čeká role družičky na svatbě kamarádky, plánovaná schůzka s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě a následný zasloužený odpočinek. Na kurty se chce vrátit bez hvězdných manýrů a věří, že s poraženou finalistkou Karolínou Muchovou brzy bez problémů naváže na společné tréninky i zápasy ve čtyřhře. Vztahy mezi Hradem a vládou totálně zamrzly. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení koordinačních schůzek k zahraniční politice s tím, že na ně nemá čas a nebude mu dělat kampaň. Napětí vygradovalo po nedávném summitu NATO v Turecku, kam musel prezidenta pustit až ústavní soud předběžným opatřením a Babiš jeho tamní vystoupení označil za trapnou ostudu. Hrad i předseda Senátu Miloš Vystrčil varují, že tento rozkol Česko v zahraničí zásadně oslabuje. Soud pravomocně schválil dvouleté podmínky pro dva bývalé příslušníky STB, Karla Jonáše a Jaromíra Miltnera. Ti v letech 1978 až 84 systematicky perzekovali herce Tomáše Tepfra. STBáci ho kvůli jeho protirežimním názorům a židovskému původu donutili odejít z angažmá v Ústí nad Labem, sledovali ho v soukromí a ničili mu profesní život. Obžalovaní důchodci vinu přiznali a se státním zástupcem uzavřeli dohodu o trestu. Soudce i žalobce zdůraznili, že rozsudek je důležitý hlavně jako morální odsouzení zločinů komunistického režimu. Samotný Tepfr u soudu nebyl a už dříve poznamenal, že po tolika letech a s bývalými agenty STB v politice pro něj proces není žádnou satisfakcí. Liberecký kraj opraví silnici, kterou poškodil soukromý stavebník. Do rekonstrukce sesuté cesty v Benešově u Semil dá 25 milionů korun. Náměstek hejtmana Daniel David řekl, že by práce měly začít co nejdříve.
2: To, co se stalo na jaře Benešov u Semil, kde se sesul svah, se povedlo poměrně rychle vyprojektovat, vysoutěžit a už by měla začít oprava tohoto sesuvu. Dojde jak sanaci toho svahu, tak ke zlepšení odtokových poměrů.
1: Nejdražší na opravách krajské silnice v Benešově u Semil bude stavba opěrné zdi. Stavaři musí použít piloty a kotvy, aby nestabilní svah zpevnili. Kraj si teď nechává zpracovat posudek, jak moc sesuv půdy zavinil soukromý stavebník. Na základě jeho výsledků chce hejtmanství případně vymáhat náhradu škody. Slovenští farmáři hlásí milionové ztráty, co nezničilo sucho a oheň, to těsně před sklizní dorazily bouře. Zemědělci u našich sousedů zažívají jednu z nejnáročnějších sezón posledních let.
3: Farmáři už nahlasují škody poisťovňám a šplhají sa k desiatkam miliónov eur. Celkový rozsah sa bude ešte zvyšovať, keďže po mesiacoch extrémneho sucha a rekordných horúčav, ktoré poškodili porasty a vyvolali desiatky požiarov, zasiahla Slovensko ďalšia vlna extrémneho počasia. Išlo o silné búrky sprevádzané krupobytím a výchricami. Táto reťaz udalostí spôsobila kumuláciu škôd a výrazné ekonomické straty. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Zítra bude zprvu skoro jasno, pak se ale spíše zatáhne a čekáme přehánky a také bouřky místy velmi silné. Večer by měly ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět. A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to. A když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Česko čeká teplotně nadprůměrný týden, plný extrémů. Tropická horka vystřídají velmi silné bouřky. Už zítra zasáhnou celé území prudké liáky s kroupami a vichřicí o rychlosti až 90 km v hodině. Na Moravě a ve Slezsku bude bouřlivé počasí pokračovat i ve středu. Teploty v nížinách a na jižní Moravě sice dál porostou nad tropickou třicítku, kvůli suchu tam ale zároveň zůstává v platnosti varování před požáry. Podle meteorologů se počasí sklidní až v dalších týdnech, kdy se teploty vrátí k běžným letním 25. Třešňová sezóna se chýlí ke konci. V nížinách se o úrodu vedle lidí postarali i špačci. Červené plody teď dozrávají především ve vyšších nadmořských výškách.
2: Když se zobnete pár červených plodů přímo ze stromu, chce to nějakou dobu nepít. V našich žaludcích totiž může voda s třešněmi vytvořit časovanou bombu, která nás může pěkně prohnat. Ovocnář Vojtěch Ptáček Radio Impuls upozornil, že ještě horší je napít se mléka.
3: Třešně obsahují hodně určitých cukrů, které vám v žaludku dobře kvasí. Ve chvíli, kdy tam plníte vodu, tak podpoříte ještě víc to kvašení. A když se zapijete mlékem, které to kvašení podporuje dvojnásob, tak je to o to rychlejší.
2: Třešně snadno zaměníme s višněmi. Obojí je v pohodě jedlé. Kateřina Štrosová ze Svazu ochránců přírody ale doporučuje sladší třešně sníst hned a kyselější višně dát do buchet. A nejen to.
4: Višně jsou kyselkavější. Lidé víc využívají na zpracování likéry, kompoty i na sušení, že se dají použít místo rozinek.
2: A nejsou třešně jako třešně. Některé odrůdy mají zralé plody do žluta. Můžeme potkat ale i takové, které jsou černé jako uhel. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Vědci z brněnské Masarykovy univerzity vyvrátili dosavadní učebnicové představy o viru klíšťové encefalitidy. Pomocí kryoelektronové mikroskopie zjistili, že virus není dokonale symetrický, ale jeho proteinový obal má na povrchu slabá, zcela odhalená místa. Právě tyto nedokonalosti imunitnímu systému umožňují virus rozpoznat a zneškodnit. Průlomový objev publikoval prestižní časopis Science Advances, vysvětluje fungování protilátek a otevírá cestu k vývoji nových léků nebo vakcín. Podle výzkumníků navíc stejná pravidla pravděpodobně platí i pro další nebezpečné flaviviry, jako jsou Zika, dengue nebo žlutá zimnice. Zbraňová amnestie přinesla v plzeňském kraji i raritní kousky. Některé skončí v muzeu. Lidé odevzdali například více než 100 let starou americkou malorážku.
5: Kromě americké malorážky s unikátním systémem nabíjení přinesli v rámci půlroční zbraňové amnestie lidé na policii také britský sabopal používaný při pražském povstání v květnu 1945 nebo německou dvouhlavňovou signální pistoli. V kraji odevzdali celkem 417 zbraní a tisíce kusů střeliva. Amnestie skončila 30. června a zahrnovala také 10 kusů munice, k níž musel být přivolaný pyrotechnik. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: České fotbalové kluby dál válí v letní přípravě a v zápasech si udrželi neporazitelnost. Olomouc porazila dubajské Al-Ahli 2-0 díky dvěma gólům nové islandské posily Mikaelsona. Ještě suverénější jsou Teplice, které smetly Innsbruck 3-0 a ani ve čtvrtém zápase přípravy nedostali gól. Hradec Králové sice s rakouským Wolfsbergem jen remizoval 1-1, přesto ladí formu na ostrý start. Už příští čtvrtek totiž Východočechy čeká úvodní zápas předkola Evropské ligy v norském Tromse. Zítra bude zprvu slunečno, pak se ale během dne spíše zatáhne a čekáme přehánky a bouřky. Místy mohou být velmi silné. Večer by měly ustávat, naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hrajeme vám slovensky. Každou

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Co by jsem ti pletl včera ještě? Najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště. Stávej, už bude den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Změny se blíží. Ministerstvo financí od příštího pondělí ruší cenovou regulaci pohonných hmot i prominutí spotřební daně u nafty. Podle analytiků to odstartuje prudké zdražování u čerpacích stanic. Ministryně Alena Schillerová potvrdila, že mimořádná tržní situace vyvolaná konfliktem na Blízkém východě pominula a regulaci už nelze dál prodlužovat. Zatímco benzín kvůli rostoucím maržím rafinérií a dražší ropě podraží o desítky haléřů, u nafty se očekává skok až o 3 korun na litr kvůli návratu původní sazby spotřební daně. Analytici odhadují, že se průměrné ceny obou paliv, které dosud držely pod hranicí 37 korun u nafty a necelých 40 korun u benzínu, mohou do konce měsíce dostat nad 40 korun za litr. Českem se proženou bouřky. Meteorologové vydali na zítřek výstrahu pro celou republiku. Varování začne platit v 11 dopoledne a potrvá až do večera. Meteorolog Pavel Borovička dodává, že výstraha má vysoký stupeň nebezpečí, to znamená riziko velmi silných bouřek.
2: Doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu.
1: Do východní poloviny Česka se můžou silné bouřky vrátit znovu ve středu. Hlavně na jižní Moravě ale dál zůstává kvůli suchu a teplu v platnosti upozornění na nebezpečí vzniku požárů. Vězni v Česku dostanou telefony přímo do cel. Uleví to dozorcům a zjednoduší chod věznic. Do konce roku se v tuzemských nápravných zařízeních objeví přes 4000 přístrojů. Hovory už nebudou osobně hlídat strážní, ale umělá inteligence, která dokáže v 11 jazycích, včetně romštiny, rozpoznat riziková slova jako útěk, šikana nebo drogy. Díky tomu se vězňům prodlouží povolený čas na volání z 20 minut až na hodinu denně. Celá modernizace za více než 400 milionů korun. Přitom daňové poplatníky nebude stát ani korunu. Náklady hradí soukromá firma a samotné hovory si zaplatí vězni sami. Novým pražským lídrem hnutí ANO se stane zřejmě místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer. V čele kandidátky nahradí Ondřeje Prokopa, který v červnu rezignoval na všechny politické funkce, a to kvůli aféře s nepřiznanými byty. Hušbauer, který po Prokopovi už dříve převzal vedení zastupitelského klubu i kontrolního výboru na magistrátu, má podporu vedení strany, včetně Andreje Babiše. Podle poslance Patrika Nachera dává tato volba absolutní logiku, protože Hušbauer je pracovitý člověk se zkušenostmi z vedení největší pražské městské části. Jeho nominaci sice ještě musí formálně schválit celostátní výbor, v rámci pražské organizace už ale panuje jednoznačná shoda. Karlovarské zahradníky čeká náročný úkol. Po mezinárodním filmovém festivalu musí oživit zeleň v lázeňském centru.
3: Zabrat dostali především trávníky, ať už byly spontánní chillzónou nebo poskytovali zázemí festivalovému programu, nejlepší kondici teď nejsou. Zahradníci proto začínají s poměrně dlouhou ozdravnou kůrou. Trávníky čeká intenzivní zalévání, hnojení a hlavně kypření udusaných částí. Jestli záchrana zeleně nejen kolem hotelu Termál vyšla, bude jasné na přelomu srpna a září. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Čekáme ráno a dopoledne zejména na východě ještě skoro jasno, jinak ale bude zítra převažovat velká oblačnost, postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, jak už jsme říkali, mohou být i velmi silné. Večer ale budou srážky částečně ubývat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls. Rádio.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

vyšel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodě.

A ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůdy a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě. Devizový cizozemec z Pamorska, západní Němec, vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem, sudeťáckým dialektem, chlubil se, jak složil srnce.

Muž se rozhrnuje ruští, chudák lovec v oči třeští a flinta mu padá z ruky. Na paseku posedu, kde myslivec slídil, vyjel medvěd na mopedu a bravurně řídil. Z upuštěný kulovně

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci. Lindu Noskovou máme po úspěšném Wimbledonu zpátky doma. Novopečená šampionka přiznala, že kvůli velké zelené krabici s vítězným talířem vzbudila na letišti v Londýně pořádný poprask a musela s ním na důkladnou kontrolu. Cennou trofej, kterou plánuje vystavit doma vedle poháru z juniorského Roland Garros, odmítla dát do podpalubí a raději ji opatrovala na palubě letadla. 21-letá rodačka z Valašska má před sebou nabitý program. Vedle omluvy za stovky nepřečtených gratulací jí čeká role druží. Na svatbě kamarádky, plánovaná schůzka s prezidentem Petrem Pavlem a následný zasloužený odpočinek. Na kurty se chce vrátit bez hvězdných manýrů a věří, že s poraženou finalistkou Karolínou Muchovou brzy bez problémů naváže na společné tréninky i zápasy ve čtyřeře. Filip Turek měl dopravní nehodu. V centru Prahy se včera popolední srazil s převozovým vozem nemocnice na Homolce, který spěchal s krevními destičkami pro urgentního pacienta. Nehoda na křižovatce ulic Ječná a Sokolská, při níž sanitní vůz jedoucí na majáky skončil na střeše, na hodinu zcela paralyzovala tramvajovou dopravu v okolí IP Pavlova. Zhruba 60-letý řidič převáženého biologického materiálu utrpěl středně těžké zranění hlavy a převezli ho do traumacentra. Turek vyvázel bez zranění a měl negativní dechovou zkoušku. Řekl, že křižovatkou projížděl na zelenou a jedoucímu vozu na červenou už se nedokázal vyhnout. Likvidace požáru výškové budovy ve Zlíně se protahuje. Zásah v někdejším baťovském továrním areálu potrvá zřejmě ještě několik dní. Předání objektu majiteli se tak odkládá. V okolí budovy se ale už otevřelo několik ulic, které byly kvůli rozsáhlému požáru v minulých dnech nepřístupné. Mluvčí hasičů Zlínského kraje Lucie Javoříková říká, že uvnitř požářiště je stále vysoká teplota.
1: Dochází k dohašovacím pracem, takže je na místě 6 jednotek, které prolévají vodou vlastně ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude předána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
0: Výšková budova číslo 34 začala ve Zlíně hořet ve čtvrtek ráno. Na dvou místech se kvůli požáru zřítila. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V Čelákovicích u Prahy včera od rána hořela velká skladovací hala s elektrokoloběžkami společnosti EcoWheel. Žár byl tak silný, že se celý objekt o rozměrech 150 metrů úplně zbortil a hasiči museli vyhlásit třetí stupeň poplachu. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun. Nikdo se naštěstí nezranil. Hustý dým byl ráno vidět kilometry daleko a radnice vyzvala obyvatele, aby nevětrali. Hasiči na místě se speciálním rypadlem rozebírají zřícené trosky, dohašují skrytá ohniska a likvidace požáru bude trvat zřejmě až do dnešního dopoledne. Přerov se pouští do modernizace autobusových zastávek. Práce začnou tento týden ve středu a hotové by měly být do poloviny listopadu. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, cestující se mohou těšit na moderní informační systém s panely zobrazujícími aktuální údaje o spojích.
2: I

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Lindu Noskovou máme po úspěšném Wimbledonu zpátky doma. Novopečená šampionka přiznala, že kvůli velké zelené krabici s vítězným talířem vzbudila na letišti v Londýně pořádný poprask a musela s ním na důkladnou kontrolu. Cennou trofej, kterou plánuje vystavit doma vedle poháru z juniorského Roland Garros, odmítla dát do podpalubí a raději ji opatrovala na palubě letadla. 21-letá rodačka z Valašska má před sebou nabitý program. Vedle omluvy za stovky nepřečtených gratulací jí čeká role druhé na svatbě kamarádky, plánovaná schůzka s prezidentem Petrem Pavlem a následný zasloužený odpočinek. Na kurty se chce vrátit bez hvězdných manýrů a věří, že s poraženou finalistkou Karolínou Muchovou brzy bez problémů naváže na společné tréninky i zápasy ve čtyřeře. Filip Turek měl dopravní nehodu. V centru Prahy se včera popolední srazil s převozovým vozem nemocnice na Homolce, který spěchal s krevními destičkami pro urgentního pacienta. Nehoda na křižovatce ulic Ječná a Sokolská, při níž sanitní vůz jedoucí na majáky skončil na střeše, na hodinu zcela paralyzovala tramvajovou dopravu v okolí IP Pavlova. Zhruba 60-letý řidič převáženého biologického materiálu utrpěl středně těžké zranění hlavy a převezli ho do traumacentra. Turek vyvázel bez zranění a měl negativní dechovou zkoušku. Řekl, že křižovatkou projížděl na zelenou a jedoucímu vozu na červenou už se nedokázal vyhnout. Likvidace požáru výškové budovy ve Zlíně se protahuje. Zásah v někdejším baťovském továrním areálu potrvá zřejmě ještě několik dní. Předání objektu majiteli se tak odkládá. V okolí budovy se ale už otevřelo několik ulic, které byly kvůli rozsáhlému požáru v minulých dnech nepřístupné. Mluvčí hasičů Zlínského kraje Lucie Javoříková říká, že uvnitř požářiště je stále vysoká teplota.
1: Dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 jednotek, které prolévají vodou, vlastně ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude předána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
0: Výšková budova číslo 34 začala ve Zlíně hořet ve čtvrtek ráno. Na dvou místech se kvůli požáru zřítila. Policie událost prověřuje pro podezření ze